0: Hudební novinky. To, co právě letí.
1: Natasha Bedingfield.
0: Radio. Vždy první u toho, co letí.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popukate peto. Mrně v Brně, Brní v Trní. Žiho Brní, Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Na mě nevyslážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Rádiem.

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

0: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
1: Natasha Bedingfield. Natasha Bedingfield. The greatness within you, you've seen it. Chick style, I know. Chick style.
0: Radio. Vždy první u toho, co letí.

nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Kašmír. Becky Hill a Jason Status.

0: spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky. Zami

0: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
1: Natasha Bedingfield.
0: Free Radio. Vždy první u toho, co letí.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Slečno, dobrý večer. Smím vás doprovodit domů? Je mi to líto, jsem vdaná. No já jsem taky ženatý a taky je mi to líto.
0: Lukyho vtípek na Free Radio. Probably second nature.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Frnštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
2: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Vyhrajte s extrarentou Olvin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v KIK. Dětské oblečení

za námi Cash Cash, Michael Jackson, 6 hodin 56 minut. Dobré ráno, fríčkaři, dobré ránko, fríčkařky, všem posíláme krásný pozdrav tady od nás ze studia. Startuje ranní vysílání Free Radio 107 FM. Těsně před 7, co nás čeká za music? Rozhodně něco na probrání, Aquagen, There is a Star. Rád bude taky Cascade. Nebo Nova Space jsou lonely. A za chviličku budeme gratulovat Bartoloměju. Ano. Pondělí s datem 24. srpna je tady a s vámi Roman Koloděj opět až do 11. hodiny dopolední. Tak parádní poslech za chvilku. Gratulačka oslavencům. Koukneme taky na kalendárium, co zajímavého přináší ten dnešní den 24. Free Radio. Free Radio.

0: and you should know.
1: Tak za námi Mirjana Kontekant, pojďme gratulovat. Jdeme se podívat, kdo pak dnes slaví ten svátek. Bartoloměj, už jsem o něj hovořil, o něm 808 Bartolomějů najdeme v republice v Brně 34, tak všechno nejlepší.
2: Pohled do minulosti. Kalendárium Freeradia.
1: A my jdeme taky mrknout na kalendárko, co zajímavého se událo dnes. 24. srpna. Tak koukneme například hodně do historie do roku 1290. Před hradbami hradu Hluboká byl popraven český šlechtic z rodu Vítkovců Záviš z Falkensteina. V roku 1814 Washington DC byl vypálen britským vojskem během britsko-americké války. Ještě mrkneme do roku 1940, v Lidových novinách vyšla krátká povídka Můj sluha, Saturnin on od Zdeňka Jirotky. A v roce 1952 trolejbusová doprava v Opavě zahájila provoz. Ještě mrkneme i do roku 1995, americká společnost Microsoft uvedla na trh nový operační systém. Tehdy se jednalo rok 1995 jako Windows 95. Roku 2018 Mark David Chapman, vrah Johna Lennona, se již po desáté dožadoval propuštění z vězení. Soud jeho žádost opět zamítl. Na rozky slaví Rudolf Papežík, herec Jan Rosák, rozhlasový a televizní hlasatel, scénárista taky, anglický herec Rupert Grint, americký herec další Steve Guttenberg anebo zpěvák a DJ Alan Walker. Gratulujem. Aquagen před námi, Goty a Kimbra, za chvilku Anton Powers a budou i Nova Space.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Panamanova Space, So Lonely. Zpátečka do roku 2004. 7 hodin 30 a půl minuty aktuální čas. Jdeme na zprávy, mrkneme, co je nového. Pojďme se podívat za Katkou.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest v hřiště Sokolnice 29. srpna. Sundayfest.cz.
3: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna, Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Jsou tu zprávy, vítám vás. Policie v sobotu večer vypátrala 30-letého mentálně postiženého muže z Brna, po kterém pátrala, neutrpěl žádné zranění. Muž je mentálně na úrovni malého dítěte, mohl proto být v ohrožení. O uplynulém víkendu na českých silnicích zemřelo minimálně 7 lidí. Jde tak o jeden z nejtragičtějších konců týdne tohoto roku. Podobně tragický byl i víkend před 2 týdny, kdy od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí. Oba české vrtulníky, které v sobotu odletěly do Srbska, aby tam pomohly s hašením požáru v přírodě, se včera zapojili do akce. Pomáhají hasit v chráněné přírodní rezervaci asi 60 km východně od Bělehradu. Běžkyně Lourdes Gloria Manuel na mítinku Diamantové ligy v Polsku vyhrála závod na 300 metrů v nejrychlejším českém čase historie 35,76 sekundy. Jako první Češka zaběhla tuto nemistrovskou distanci pod 630 sekund. Dosud nejlepší český výkon Heleny Fuchsové vylepšila o 68 setin.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme omrknout, jak vypadá aktuálně provoz, kde máme nahlášené problémy. Pozor, Vídeňská ve směru do centra, je to u nájezdu z ulice Teslovy, dávejte pozor, je tady nepojízdný osobák. Dále pak na D1 175. kilometr za Ostrovačicemi ve směru na Prahu, tady havarovalo osobní auto. Zdržíte se ve 2-kilometrové koloně. Ještě jdeme mrknout na provoz, jak to aktuálně vypadá. Vidím, že se nám štosuje dálnice D1 už teďka v tenhle ten okamžik. Dávejte pozor, mám tady nahlášenou kolonu kolem 178. kilometru v obou směrech, jo, kolem Kývalky a Ostrovačic se zdržení kolem 8-9 minut. Podobně to vypadá taky na D2, tady máme od exitu 3 Chrlice až po exit 196. Kdo se chce napojit na D1, tak tady taky postojte minimálně 5 minut. Šťastnou cestu.
4: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Jak to vypadá s počasím? Teploty dnes 24 až 26, odpolední maxima, jinak by mělo být jasno. Zítra více oblačnosti, teploty 23 až 25.

0: Jack tohle je Afrojack. Tady u nás na Free Radio 7 hodin 39,5 minutky a jdeme mrknout do Brna. Přátelé, řeknu to jednoduše. Nohu z plynu a dodržujte rychlost.
1: Free Radio, co nového v Brně?
0: Před polovinou jsou aktuálně stavební práce na rekonstrukci Fričajovy ulice v Brně. Dopravní tepna spojující brněnské Maloměřice a Obřany se sousedními Bělovicemi nad Svitavou na Brněnsku má být opravena do konce příštího roku, ale do té doby musí Brňané využívat objížďky, například přes Mlýnské náměstí.

0: pobřeží. No a právě tam se asi spustí nové úsekové měření. Ano, to by ještě letos mohlo fungovat hned na dvou místech, kromě plánované Kněžnické ulice, také na právě Mlýnském nábřeží, které slouží jako objížďka opravované Fričejovy ulice. Tak sledujte to, aby náhodou vás to nestálo zbytečný háky, zbytečný kačky. Jo, opatrně, lehkou nohu na plynu. Annie Mary, Steve Aoki, za chvilku Akcent a taky Redneck.
1: Prý rádio, prý brněnský rádio.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
4: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
2: To je jízda! Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
4: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
5: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
6: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
5: Objevte zapomenuté životy a místa.
6: Více informací na štetl.cz.
7: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce.daikinbrno.cz.
8: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
9: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
8: A mytí oken?
9: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
10: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
11: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
12: Co třeba na delfíny?
11: Do zoo?
12: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
11: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
12: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
13: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
14: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
15: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity. Do košíku dej i ty.
16: Pak hrnky,
15: flešky, kufříky vyměním za kuponky.
16: Škola volá!
17: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
18: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
19: Free Radio 107

0: Kato Night Show, Redneck za námi, tohle byl rok 1994, 7 hodin 55 a půl minuty aktuálně. A za chvilku nový hity, ale Aztek a DJ Coco a Kurt D, Everything's Alright. Hrát bude taky KTB a Jax Jones, a nebo Randy MC. Hejty nachystaný a Roman s vámi. Za chvilku opět čerstvé informace z Brna, mrkneme i na kino novinky s Jančou.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebně.

0: 4,5 minutky po 8 hodině a jdeme mrknout, jak to vypadá s dopravou. Pozor si dávejte, Křížová ulice, křižovatka s Bělidly. Tady je porouchaný osobák. Další problém vidím na D1 175. kilometr za Ostrovačicemi ve směru na Prahu. Tady havarovalo osobní auto. Očekávejte zdržení v 2-kilometrové koloně. No a jak to vypadá, tak od exitu 201 Brno Slatina taky kolona, D2 taky kolona, mezi Modřicemi a Charlicemi taky máme nahlášenou kolonu, tak s tím počítejte. No a od Prahy na Brno, od Ostrovačic 178. kilometr taky kolony. V centru města Brna už nám začíná ten provoz tak nějak se vracet do normálu. Už bych ho ani nenazýval moc prázdninovým, takže vidím Zvonařka, Dornych, aktuálně Křenka, Olomoucká, tady postojíte, taky na Vídeňské a na Poříčí. Šťastnou cestu!
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku aktuálně 16 stupňů Celsia, odpolední maxima dnes 24 až 26 stupňů. Jinak by mělo být slunečno.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
2: Natasha Bedingfield. Natasha Bedingfield.
1: Free Radio. Jsi první u toho, co letí.

0: mrknout, co nového v Brně. Archeologové v Židenicích narazili na stopy po staré výrobně čeho? To se dozvíte, přátelé. No, já vám to řeknu. Knoflíky. Ano, stavba nového bytového domu v Táborské ulici přinesla nečekaný archeologický objev. Archeologové tady narazili na odpadní jámy plné opracovaných říčních mušlí, které na přelomu 19. a 20. století pravděpodobně sloužily jako materiál pro domácí výrobu knoflíků. Tak, to jsou čerstvé informace z Brna. Takový nález jsme tady ještě snad neměli. Tak teď víte, co je nového? A k tomu i ta nejnovější muzika. Aztek, DJ Koko, Armin van Buuren, za chvilku Alan Walker, který dneska slaví narozeniny, a taky Randy MC. It's like this, like that, rok 1997. Užívejte.
1: Free Radio. Free brněnský rádio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Like This, Like That, Run DMC, 8 hodin 29 minut. Čas na zprávy, Katka přichází a jdem se mrknout, co je nového.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Přeji hezké pondělí. Moderní počítačové hry mohou podle vědců podpořit sociální interakci mezi dospívajícími. Liší se to však podle pohlaví. Zatímco chlapci často s interakcí těží, dívky mohou zažívat vyšší míru osamělosti a depresivní nálady. Vyplývá to ze studie, kterou vedl David Lacko z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Kvůli mimořádnému suchu se dnes sejde ústřední komise pro sucho. Je to letos poprvé. Předsedat by jí měl buď ministr zemědělství Šebestián nebo ministr životního prostředí Červený. Komise bude řešit aktuální hydrologickou situaci a data z jednotlivých regionů, kde hejtmani kvůli suchu preventivně svolávají krajské komise. Jde například o hejtmany z Ústeckého nebo Karlovarského kraje. Lidé v Anglii, kteří potřebují okamžitou péči v souvislosti s psychickými problémy, budou mít v blízkosti svého bydliště přístup ke specializovaným centrum bez nutnosti předchozího objednání. Vláda plánuje otevřít 100 nových center v knihovnách či bankách. Fotbalisté Zbrojovky Brno v pátém kole první ligy zvítězili v Teplicích 2-0, dvěma góly ve 42. a 72. minutě rozhodl záložník Antonín Vaníček. Nováček soutěže má na kontě 7 bodů a v tabulce je Zbrojovka 7.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A my vyrážíme na silnice omrknout, jak vypadá aktuálně doprava. Pozor si dávejte na D1 190. km ve směru na Prahu. Je to u sjezdu na výstaviště, je tady nepojízdný osobák. Stále platí taky na 175. km za Ostrovačicemi ve směru na Prahu. Tady je havárka osobního auta, zdržení ve 10-kilometrové pomalu jedoucí koloně. A ještě vidím na Mendlově náměstí, tady je havárka dvou osobáků. Částečně blokují dopravu, počítejte s drobným zdržením. Ještě na průtahu Vyškovém v Brněnské ulici u křižovatky s nádražní, tady máme havárku dvou osobáků, došlo ke zranění na místě policie a záchranáři. Jezděte opatrně, kdyby cokoliv volejte, my to rozhlásíme.
1: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: 17 stupňů ukazuje teploměr tady v centru Brna, odpoledne 24 až 26.
3: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean@brno.gmail.com
1: Roman Koloděj, Free Radio.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Jak říkají odborníci, ano, při práci na zahradě se naprosto skvěle odreagujete. Je to dobré pro vaši duši i pro vaši mysl a taky malinko záleží na tom, koho zrovna zakopáváte.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Annie Maria, James Arthur, River Ride the Stars, 8 hodin 38 minut. Janča má pro vás čerstvé kino novinky. Pojďme na ně.
1: Free Radio, novinky v kinech.
2: Historické drama Budapešť 1957, tak to je kinonovinka tohoto týdne. Rok po brutálně potlačeném povstání proti komunistickému režimu se svět mladého židovského chlapce Andora obrací vzhůru nohama. Zatímco se ubité Maďarsko připravuje na okázalé oslavy 1. máje, do Andorova života vstupuje muž tvrdící, že je jeho pravým otcem. László Nemes, nekompromisní filmařský talent a držitel Oscara za snímek Saulův syn, se vrací s mrazivou studií rozpadu jedné rodiny i celé společnosti. Strhující historický film se tak stává děsivou metaforou ztráty svobody v soukolí východoevropských dějin. Pokud jste neznali historii a dějiny Maďarska, tak tenhle film určitě doporučuji. Budapešť 1957.
3: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Skonto nabité.
9: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Vyhrajte s extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
13: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
14: Do Brna, do Prahy.
15: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu.

0: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
1: Free Radio 107

0: Sweet Kisses. A máme 8.57, pěkně nám to utíká před 9. Čerstvé krimi zprávy. Za chvilku mrkneme za strážníky městské policie Brno, koukneme i na případy brněnských kriminalistů. Novinkový Jack Style a Ion. Hrát bude i Sad Girl, BB Rexa, David Guetta, nebo nová Space Time After Time. Touhletou muzikou budeme prokládat čerstvé informace od strážníků i státních policistů. Tak buďte s námi a mějte ještě krásné ráno, 8.57.5.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: 4 minutky po 9 a jdeme mrknout, jak to vypadá s dopravou. Pozor, se dávejte na Mendelově náměstí. Tady se nám srazily 2 osobní auta. Částečně blokují dopravu, počítejte s drobným zdržením. Kdybyste tudy, přátelé, jeli, tak nám prosím buď přes naši apku, anebo klidně přes telefon dejte vědět, kterým je to směrem. Jestli je to od Poříčí na Mendlák, nebo tady od Úvozu na Mendlák, kde se ta dopravní nehoda nachází. Díky moc. Jinak 175. stále za Ostrovačicemi ve směru na Prahu. Tady havarovalo osobní auto a díky tomu je tady nahlášena 10 km dlouhá kolona. Ještě vidím na D1 190. km směrem na Prahu. Sjezdu na výstaviště, dávejte pozor, je tady nepojízdný osobák. Opatrně. Kdyby cokoliv, volejte nebo použijte naši aplikaci a přes ní to máte na pár kliků. Tam nám můžete poslat hlasovku. Díky za všechny zprávy a hlavně buďte opatrní na cestách.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teplota aktuálně poskočila na 19 stupňů. Odpolední maxima dnes 24 až 26 a mělo by být slunečno. Zítra v úterý více oblačnosti 23 až 25, ale pozor, koncem tohoto týdne, čtvrtek, pátek, tady vidím zase nárůst teplo 28 až 30 stupňů.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: rapper Katy Amo a DJ Matrix tady u nás na Free Radio. 11 minut po 9. A jdeme na čerstvé krimi zprávy. Pojďme mrknout za strážníky městské policie Brno. Pan Václav Kadraba je tady.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká linka.
2: Hezký den všem posluchačům Free Radia. V neděli dopoledne se na linku 156 obrátil muž z Vinohrad, který operátorovi vylíčil, jak jeho sousedé údajně odložili pračku vedle popelnice. Přivolaným strážníkům také ukázal, v jakém bytě rodina bydlí. Hlídce se podařilo kontaktovat mladíka, který uvedl, že za odložení pračky je zodpovědný on. Strážníkům přiznal, že spotřebič nechal vedle popelnice na běžný odpad. O tom, že velké elektrospotřebiče je nutné podle zákona odevzdat na určeném místě, například ve sběrném dvoře, ale nevěděl. Hlídka mu proto vysvětlila, jak příště správně postupovat. Zároveň ho seznámila s tím, že je podezřelý ze spáchání přestupků podle zákona o odpadech. Případem se tak budou zabývat úředníci. Ode mě je to pro tuto chvíli vše. Děkuji za pozornost a za městskou policii Brno přeji hezký den.
3: Na

0: first. And now you're doing them with her. Remember all the things that you and I did first. You got me, got
1: Cher
0: me.
1: Lloyd, Want You Back.
2: Hi, Cher Lloyd, Want You Back. 18 minut po 9. Čas na další krimi případy. Pojďme se podívat za brněnskými kriminalisty. Informace má pro nás připravené pan David Chaloupka, mluvčí brněnských kriminalistů. Za chvilku Justin Timberlake, ATB, bude tu Nova Space. Jako zpátečka o půl přijde Katka, prozradí nám, co je nového, chystá pro vás bleskové zprávy. Teď ale Horká linka.
3: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká
4: linka. Dobré dopoledne. Volání náhodné řidičky na 158 včera přivedlo policisty na stopu nebezpečného řidiče na Židlochovicku. Volající spatřila za volantem osobního Volkswagenu staršího muže, u něhož bylo zřejmé, že má vážné problémy s řízením vozidla. Policistům do telefonu také sdělila své podezření, že by řidič mohl být pod vlivem alkoholu. Policisté vozidlo během několika minut vypátrali a řidiče zkontrolovali. Ukázalo se však, že za jeho špatným stavem zřejmě nestál alkohol, ale spíše něco tvrdšího. Po negativní dechové zkoušce totiž 58letý muž odmítl orientační test na drogy i následné lékařské vyšetření. Policisté dále zjistili, že řidič se již v roce 2008 vybodoval a přišel o řidičské oprávnění. Další jízdu mu tak policisté zakázali a ve správním řízení mu nyní hrozí pokuta v řádu desítek tisíc korun. Přeji pěkný den a naslyšenou.
3: Roman Koloděj, Roman Koloděj, Free Radio.

0: levely Nova Space Time After Time. Když jsme u toho time, tak je přesně 9 hodin 29 minut. Hezké dopoledne s Free Radiem. Před námi Katka, čerstvé zprávy, pojďme se podívat, co je nového.
1: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
2: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součásti do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní

0: CZ. Když práce, tak Daikin.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Jsou tu zprávy, vítám vás. Policie v sobotu večer vypátrala 30-letého mentálně postiženého muže z Brna, po kterém pátrala, neutrpěl žádné zranění. Muž je mentálně na úrovni malého dítěte, mohl proto být v ohrožení. O uplynulém víkendu na českých silnicích zemřelo minimálně 7 lidí. Jde tak o jeden z nejtragičtějších konců týdne tohoto roku. Podobně tragický byl i víkend před 2 týdny, kdy od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí. Dva české vrtulníky, které v sobotu odletěly do Srbska, aby tam pomohly s hašením požáru v přírodě, se včera zapojili do akce. Pomáhají hasit chráněné přírodní rezervaci asi 60 km východně od Bělehradu. Běžkyně Lourdes Gloria Manuel na mítinku Diamantové ligy v Polsku vyhrála závod na 300 metrů v nejrychlejším českém čase historie 35,76 sekundy. Jako první Češka zaběhla tuto nemistrovskou distanci pod 630 sekund. Dosud nejlepší český výkon Heleny Fuchsové vylepšila o 68 setin.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
3: A jak to vypadá s dopravou? Jdeme omrknout v tenhle ten okamžik na D1 190. km směrem na Prahu, sjezdu na výstaviště, stále nepojízdní osoba, dávejte pozor. Kdo jede aktuálně na Mendlově náměstí, tady máme nahlášenou dopravní nehodu, dvě osobní vozidla, částečně by měla být blokovaná pro doprava. A ještě vidím křižovatka Křížová a Bělidla. Stojí tady porouchaný osobák, tak opatrně. Kdyby cokoliv, volejte, hlavně opatrně, ať se tady nemusí hlásit nějaká další komplikace nebo dopravní nehoda. Od exitu 201 Brno Slatina počítejte s kolonou a kdo jede aktuálně od Prahy, tak pozor, od exitu 182 přerušované kolony.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
3: Venku 19 stupňů, odpoledne 24 až 26 a dneska jasno, slunečno.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Za mě nemyslel, že to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Vyhrajte s extrarentou Olvin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
8: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
9: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
10: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
0: Free Radio 107 FM.

0: Walker, Benjamin Ingrosso, Man on the Moon. Máme 2 hodiny 46 minut, za chviličku. Vás čeká skvělá výhra, v případě, že uhodnete tajemný film, ano. Poukázka, konzumace v hodnotě 300 Kč na pizza Bombastika, kterou najdete 5x v Brně, a o to budeme soutěžit v tajemným filmu už za chviličku. Do té doby Calvin Harris, bude tu i Scatman John, Scatman z roku 1995, a za pár chvíl vám prozradím první nápovědu.
1: Tajemný film už za chvíli.

0: Elton John z roku 1995, 9:53 a pokračujeme tajemný film za chviličku. Novinkový Pitbull a Jason Derulo, Privacy, hrát bude Enya, Only Time v remixu od Cyrilla, anebo Unique to Break My Stride. Taková muzika nás čeká v nejbližších minutách a k tomu přidáme soutěž o poukázku v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika, kterou najdete pětkrát v Brně gratis, stačí jenom uhodnout tajemný film a za chvilku prozradím víc.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: film. Tajemný film. Na Fíradu.
1: Tak přátelé, jdeme na to. Před námi je první nápověda z tajemného filmu. Říkal jsem si, dlouho jsme nehledali nic francouzského. Francouzi, mistři na komedošky. Tak to nemůže být jinak. Tak, mám tady pro vás francouzskou komedii, která byla natočena v roce 1979. A je to film, řeknu vám. Je to film a někdo to považuje jako seriál, ale více jak 80 minut, to už je celovečerák, že jo? Tak pozor. První nápověda prozrazena, další budeme prozrazovat hezky za chviličku. Teď si poslechneme naše novinky.
0: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
2: Natasha Bedingfield.
0: Free Radio. Jdi první u toho, co letí. Derulo. Stereotypes.

0: film. Tajemný film.
1: Tak jsme si užili Lambado, Alana Walkera a Benedetti Caretti, 13 minut po 10. dopolední a my jdeme na nápovědu číslo 2. Někteří přátelé tento film nazývají spíše seriálem, protože je pravda, ten film má více dílů. Už ten první byl natočen v roce 1964, pokračování nastalo v roce 1965. Roku 1968 byl natočen další díl, roku 1970 další. My hledáme ten z roku 1979 a pozor, ještě byl natočen jeden, kde hrál i stejný herec, respektive stejné herecké obsazení ve všech dílech. A ten poslední se natočil roku 1982. My hledáme film z roku 1979, komedie francouzská. U nás se nepromítala v kinech, vyšla až někde na VHS-kách, tenkrát si pamatuju, jako děcko jsem to sledoval. Tak jo, tohle byla nápověda číslo 2, třetí za chvilku.
0: Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Tajemný film. Tajemný film.
1: Jdeme, ať se dozvíme něco zajímavého, přátelé. Během natáčení tohoto snímku došlo k tragické události. Během natáčení jedné ze scén zabilo auto diváka. Příčinou byla patrně technická závada. Scéna byla z tohoto filmu díky té tragické události vystřižená, nebyla nikdy použita. Tenhle ten film se v roce 1979 stal nejziskovějším filmem ve Francii. Co se týče výdělku v kinech. A je to poslední film, který se dostal na vrchol návštěvnosti v kinech, ve kterém hrál hlavní roli herec, který tady hlavní roli hraje. Ale to jméno zatím neprozradím. Když se koukneme ještě tady na seznam v seznamech uživatelů, jak to popisují ostatní uživatelé, film, který mě nejvíc rozesmál, pokračování, které překonalo původní filmy, původní díly. Film s nejlepším instrumentálním soundtrackem. Dokonce. A my si ten soundtrack pustíme. Ale až v rámci poslední nápovědy. Jo? Tak si na to počkejte. 10.21, za chvilku zprávy. Teď Pink, Can We Pretend, ATB a taky Unique 2.

0: Tuning to Break My Stride. 10.31, přesluhujem o minutku, ale vůbec nic se neděje. Pojďme na zprávy, doprava, počasí, všechno máme připravené.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
2: Pěkné dopoledne. Důkazy o umístění takzvaného čemrdářství, tedy neregistrované dílny na výrobu knoflíků, odhalili odborníci při výzkumu předcházejícímu stavbě bytového domu na Táborské v Židinicích. Dílna na místě zřejmě působila na přelomu 19. a 20. století, tedy v době rozmachu textilního průmyslu v Brně. Vláda chce ještě letos navýšit částku na boj se suchem, která teď činí asi 20 miliard korun za rok. Peníze by mohli využít třeba chovatelé dobytka. Některým teď kvůli nedostatku sena hrozí existenční problémy. Cena jednoho balíku vzrostla kvůli špatné úrodě až dvojnásobně z 500 na 1000 korun. Spojené státy zrušily společné vojenské cvičení obojživelných výsadků s Jižní Koreou, které se mělo konat příští měsíc. Důvodem je podle Washingtonu omezená dostupnost amerických sil kvůli nasazení jednotek ve válce v Íránu. Hokejisté Komety Brno ovládli Dolomiten Cup v Itálii a ve finále zdolali 3-2 švýcarský Cuk s obráncem Davidem Skleničkou a útočníky Janem Kovářem a Dominikem Kubalíkem. Tým kouče Libora Zábranského staršího tak v přípravě na novou sezónu vyhrál i třetí duel.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Jdeme mrknout, jak to vypadá s dopravou, omrkneme aktuální dění, jaká je situace. Mimo jiné, dopravu děláte i vy, buď přes naši apku, anebo po telefonu, tak neváhejte. Vidím Židenice na křižovatce ulice Bubeníčková Koperníkova. Došlo tady k nehodě tramvaje a osobního auta. Na místě policie a předpokládám i dopravní podnik města Brna. Na dálnici D1 na 190 km směrem na Prahu je to u sjezdu na výstaviště, je tady nepojízdný osobák a pozor si dávejte, ještě křižovatka Bělidla a Křížová. Stojí tady porouchané osobní auto. Měli jsme dopravní nehodu taky nahlášenou na Mendlově náměstí. Tady už se koukám, že je to průjezdné bez komplikací. I ten provoz se nám mírně uklidnil, drobné zdržení aktuálně na Zvonařce a na Dornichu. Jinak dálnice, ta nám dělá problém. Pozor si dávejte na D2, exit 3 až po nájezd na D1. No a jinak měli jsme kolonu nahlášenou i u Ostrovačic, tady už by to snad mohlo být průjezdné. Vidím, že už ta kolona směrem na Brno už není tak velká. Šťastnou cestu, kdyby něco, zavolejte nám, my to pošleme ostatním.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku aktuálně 20 stupňů, odpoledne až 26. Sluníčko k tomu, zítra 23 až 25. Ve středu podobně, ve čtvrtek a v pátek budou teploty dosahovat 30.
3: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. LK Clean Brno @gmail.com

House, Carly Rae Jepsen. Máme 10.40, pojďme na poslední nápovědu z tajemného filmu. Tajemný film. Tajemný film. Já jsem sliboval, že vám pustím, přátelé, jednu velmi známou melodii. Jdeme na to, startujeme. Chviličku necháme hrát. Ono se to rozjede. Pozor.

0: Tajemný film.
1: Můžete volat pomaličku. Kdo zná správnou odpověď? 790 107 107. Tohle je velmi známá melodie. Velmi. Tak, já si myslím, že stačilo. A jdeme se podívat na naši telefonní linku. Kdo pak se k nám dovolal jako první? Tak, dobrý den, Free Radio.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Kdo pak se dovolal?
2: Veronika.
1: Veronika. Veronika poznala podle melodie, jaký jsme to dneska hledali film, prosím, můžete nám ho prozradit?
2: Ano, Četník a mimozemšťani.
1: Četník a mimozemšťani. A já to beru, gratuluju.
2: Výborně, výborně.
1: Tak, viděla jste Četníka z mimozemšťany?
2: Jo, jo, já to mám ráda, je taková stará klasika.
1: Stará klasika, správně. Tak já vám gratuluju, poukázka konzumace hodnotě 300 korun na pizza Bombastika, kterou najdete pětkrát v Brně, vaše. Moc si doužijte.
2: Děkuju moc.
1: Nemáte zač.
2: Děkuju moc.
1: Nepokládejte, přátelé, Četník a mimozemšťané, ano. To byl dnešní tajemný film, zítra bude

0: si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
1: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
1: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
0: Objevte zapomenuté životy a místa.
1: Více informací na stetl.cz.
2: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
7: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
6: A mytí oken?
7: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
8: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
10: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Frnštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
13: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
14: Free Radio. Free Radio. To 7 FM.

0: to Level je Hot Banditos. Shake your blalalalalala. Petra, pohodovém víkendu, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, bylo to veselé, divoké, velké.
0: Bylo to pohodový.
1: Ano, ano.
0: Tak, přátelé, Ivanovický hory rozhodně stály za to. Dokonce jsem tady se díval na článek, psal o tom i pan starosta Kohoutovic, že doporučuje. Byl se podívat na našich hodech, no krásný, tak musíme pochválit. Organizace, všechno proběhlo tak, jak má a bylo to naprosto parádní. Tak my máme za sebou hodový víkend a nejenom hody nebyly jenom, nejenom v Ivanovicích, ale byly i v různých částech. Tady náš kolega taky přišel a dneska nemohl ani mluvit.
1: Ajeje.
0: Jirka, technik, jo, že v Hrušovanech, Hrušovanech u Brna.
1: Tam to bylo taky veliký, jo.
0: Tak jo. Přátelé, jdeme dál, muzika nachystaná, Petra taky, s ní si budete užívat parádní odpoledne. Co si zahrajeme? Len Savali. Za chvíli Klase dnes. A Because the Night od Jana Vejna. A zítra v 7 opět na značkách budu se na vás moc těšit.
2: Free Radio 107 FM.

3 na fríčku, krátce po 11. hodině startují celebritky. Fanoušci mají strach o Václava Neckáře. Po pádu totiž skončil v nemocnici a jak mu je, tak to vám prozradím za chvíli. Free Radio. Hudební novinky.

0: Celebrity Show. Celebrity Show. Na Fíradio.
1: Václav Neckář vyděsil své fanoušky. Legendární zpěvák měl po pádu vyhledat lékařskou pomoc a nyní je podle všeho hospitalizovaný na ortopedii, kde zůstává na pozorování. Kvůli zdravotním komplikacím se na poslední chvíli tady omluvil z účasti na soutěži, kde měl vystupovat. No a Neckář v posledních letech kvůli věku a dřívějším zdravotním komplikacím pod větším dohledem. A každá zpráva o jeho zdravotním stavu tak logicky vyvolává mezi fanoušky obavy. Tak mu držme palce, ať se bez následků zotaví. Teď už Lenz Savaly a Rita Ora.
0: Free Radio. 107 FM.

0: Jan Wein, Because the Nice, roku 2002 na Free Radio právě roznívá a my už jdeme na další muziku. Jakáže se chystá k vašim uším? Už za chvíli Imagine Dragons. Budou to i Fun Factory. Nebo Spanker se za chvíli Peťa se zprávami.
1: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
4: Pěkné dopoledne. Brno pracuje na úpravě a sjednocení pravidel pro výsadbu stromořadí. Nový manuál by mohl zabránit jejich kácení a zároveň posílit odolnost vůči horku. Podle zprávy městské zeleně jsou po poslední vlně veder stromy ve městě v nejhorším stavu za posledních 40 let. Dokument, který městu dosud chyběl, by brněnští radní mohli schválit na podzim. Cestovní kanceláře varují před nabídkami falešných zájezdů na sociálních sítích. Podvodníci nabídku zveřejní v cestovatelských skupinách, nechají si poslat zálohu, pak přestanou komunikovat a profil smažou. Aby vzbudili důvěru, využívají i známé platformy jako Booking a rozesílají na první pohled nerozeznatelné falešné e-maily s potvrzením o rezervaci. Ruská vláda údajně připravuje novou vlnu mobilizace. Oficiálně její oznámení popírá. Přibývají však náznaky toho, že se k ní má schylovat. Armáda totiž už nejméně od července podniká cvičení zaměřená na mobilizační procesy. Pokud by k nové vlně mobilizace skutečně došlo, konala by se zřejmě až po podzimních parlamentních volbách. České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně prohrály s obhájkyněmi stříbra Srbkami 1-3 a po dvou výhrách utrpěly ve skupině B první porážku. Vítěze znovu táhla univerzálka Božkovičová, která zaznamenala 27 bodů.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Na D1 na 194. kilometru ve směru na Prahu na nájezdu z Vídeňské došlo ke střetu dodávky s nákladním autem. Tady se dopravní nehoda stále ještě došetřuje. Vypadá to ale, že je to snad vše. Kdybyste přeci jen o něčem dalším věděli, co se děje na cestách a chtěli to dát vědět i ostatním řidičům, volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Frýčka.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku měříme 23 stupňů, během odpoledne očekávejte spíše oblačnou oblohu, co se týče zítřka denní maxima se budou pohybovat kolem 26 stupňů a čeká nás polojasno. Teď už Imagine Dragons na Free Radio.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Časy se mění. Dřív přišel zloděj a zakřičel peníze nebo život. Dneska přijde zloděj a řekne a tady mi to dvakrát podepište.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: na Fee Radio.
1: Eva Holubová poslala svým sledujícím pozdrav ze Sicílie a připomněla, že nic jako správné tělo do plavek prostě neexistuje. Herečka za poslední měsíce výrazně zhubla a přestože říká, že její postava rozhodně není dokonalá, tak se chce ve svých 67 letech chovat svobodně a vyrazit i s úsměvem na pláž. Eva za poslední měsíce opravdu výrazně schodila, no a jak sama prozradila, tak nehubla, aby byla hezká, ale protože prý málem umřela.

0: No a ačkoliv jí s váhou pomohly i léky, tak do nového životního stylu se pořádně upřela a kromě přerušovaného půstu zařadila i pravidelné plavání a meditaci. Tak jí držíme palce. Teď už Marlon Hofštat.
1: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
2: Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun.
3: 30 000 korun.
2: Nabízíme mzdu z příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datar, opravdový elektrospecialista.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
9: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
10: Free Radio 107 FM.

0: Kiss at Work na Free Radio krátce před 12. a my už pokračujeme další muzikou. Těší se na vás už za chvíli Livingstone. Taky novinka, pro kterou můžete hlasovat v naší hitparádě Top 107. Postarají se o ní Christian Marche a Solea. A bude tu i spojení Sia a Sean Paul.
1: Free Radio 107 FM.

Free Radio. Vždy první u toho, co letí.

0: Botanická zahrada Mendelovy univerzity v Brně chce lépe hospodařit s vodou a uvedla proto do provozu digitální systém, který umožňuje sledovat a řídit využívání vody v areálu či odhalovat případné úniky. Alespoň to uvedla mluvčí univerzity Karolína Podborská. Škola plánuje i další opatření, například vlastní vrt. Teď už Lučenzo.
1: Free Radio. Tvý brněnský rádio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: 7 a Pussycat Dolls. Hey yo.
1: Ladíte vlnu 107 FM, my už jdeme za další muzikou. Těší se na vás ATV a Dash Berlin. Také Gabry Ponte. Nebo Shakira a Dizíra Skal za chvíli zprávy s Peťou.

0: hračky, flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Právě Free Rádia.
4: Přeji hezké pondělí. Návštěvníky dětské nemocnice čekají ode dneška omezení kvůli stavebním pracím v okolí areálu. Potrvají do 30. října. Nejprve dělníci asi na 3 týdny uzavřou chodník od ulice Milady Horákové k hlavnímu vstupu. Lidé mohou využít chodník na protější straně ulice. Přístup do hlavní budovy i budovy R zůstane po celou dobu zachovaný, včetně bezbariérového přístupu. Stát disponuje nepotřebným majetkem za miliony korun a průběžně se ho zbavuje prostřednictvím aukcí. Jde o auta, domy, pozemky, ale také třeba o počítače nebo hračky. K adopci pak nabízí psy i kočky. Zájemci najdou podrobnosti na webu nabídkamajetku.gov.cz. Nový britský premiér Andy Benham se dnes vydal do Kyjeva na svou první zahraniční cestu od červencového nástupu do čela britské vlády. Dnes na 35. výročí vyhlášení ukrajinské nezávislosti tam mají jednat zástupci více než 30 zemí z koalice ochotných podporujících Ukrajinu. Fotbalisté brněnské zbrojovky v 5. kole první ligy zvítězili v Teplicích 2-0. Nováček soutěže má na kontě 7 bodů a v neúplné tabulce dotáhl soupeře. Navíc má k dobru dohrávku proti Hradci Králové. Zbrojovka je díky lepšímu skóre než Severočeši 6. Teplicím patří 9. místo.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
5: Na D1 na 194. kilometru ve směru na Prahu na nájezdu z Vídeňské se stále ještě došetřuje dopravní nehoda dodávky s nákladním autem. Hříbská ulice na křižovatce se Šmahovou. Tady došlo ke střetu dodávky s motorkou a neprůjezdný je jeden jízdní pruh. Na místě zasahují záchranné složky. Tady určitě pozor. Kdybyste věděli o čemkoliv dalším, co se děje na silnicích a chtěli to dát vědět i ostatním řidičům na cestách, volejte naši dopravní linku.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
5: 23 stupňů máme aktuálně venku. Během odpoledne očekávejte spíše s oblačnou oblačností. Co se týče zítřka, tak denní maxima se nám budou pohybovat na 26 stupních a čeká nás polojasná obloha.
6: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. LK Clean Brno @gmail.com.

0: polovinu jsou aktuálně stavební práce na rekonstrukci Frečejovy ulice. Dopravní tepna spojující brněnské Maloměřice a Obřany se sousedními Bílovicemi nad Svitavou má být opravená do konce příštího roku. Do té doby musí Brňané využívat objížďky například přes Mlýnské nábřeží a tam nově spustí úsekové měření. Rychleji než je povolené, tam totiž jezdí víc než polovina řidičů. Maximální rychlost na Mlýnském nábřeží je 30 km v hodině. Šoféry by proto mělo pohlídat nové úsekové měření a přestože o jeho zavedení informovali zástupci brněnského magistrátu a vedení městské části už letos v zimě, tak úsekové měření na Mlýnském nábřeží zatím stále nefunguje, ale to se má brzy změnit. Teď už Shakira a Dizzy Rascal.
1: Free Radio. Free brněnský rádio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra.

0: 211.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Vyhrajte s extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
4: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
7: Free Radio 107.

0: Odvyslím na Free Radio, my už jdeme na další muziku. Krátce před 13. hodinou už za chvíli Ava Max a Kygo. Dáme se i novinku z naší hit parády, o kterou se postará Reynox. A za chvíli taky Katsey. No a za chvíli taky Kýťa Kolibová. Těšte se na ni.
1: Free Radio 107 FM.

0: Nizozemská muzika za námi, tohle byl Timmy Trumpet a jeho Just In Case. Po 13. hodině pro vás připravený jazykolámek v rámci odpolední free party, tím společně po 13. odstartujeme. S vámi už je Kristýna Kolibová, no a Ray Knox připravený s novinkou Chasing Light, tomu minely, bude dáme party, takže i při odpolední tady společně budeme užívat spoustu taneční energické muziky. No a pokud přesně tohle dneska potřebujete a potom víkendu je to náročnější, tak zesilte rádio, protože na free rádio vás rozhodně dobijeme energii.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: Nevaž se, rozvaž se.
1: A při pondělku, přátelé, rovnou se nebudeme šetřit, rovnou tu pro vás mám něco, kde bude potřebovat opravdu hodně artikulovat. Myslím si, že si to zapamatujete, ale dostat to do pusy je trošku oříšek. Pak já vám to doříct. Zní to takhle. Kdy mohou splatit ti tiší hoši dluh? Ano, je tam hodněkrát ti. Pojďme si to rozebrat. Kdy mohou splatit ti sloveso, ti jako tobě, ti jako tamti, tiší hoši dluh. Takže máte vedle sebe splatiti, dvě ti, pak ti jako tobě, ti tamti hoši a tiší. Takže pětkrát za sebou je potřeba říct ti. Kdy mohou splatiti ti tiší hoši dluh? Pojďte se mnou a klidně si to napište a klidně si to zkuste spočítat. Na prstech jedné ruky, tam se to vejde, je to pětkrát ti. Kdy mohou splatit ti tiší hoši dluh? Kdy mohou splatit ti tiší hoši dluh? Někdy se mi to jedno ti trošku vytratí, takže radši ještě párkrát pomalej a pak to zkusíme několikrát za sebou. A fakt hodně artikulujte a to ti říkejte až přehnaně jako s tou výslovností, protože to fakt jako pomáhá. Kdy mohou splatit ti tiší hoši dluh? Kdy mohou splatit ti tiší hoši dluh? Teď si myslím, že jsem o jedno ubrala, tak kdy mohou splatit ti tiší hoši dluh? Kdy mohou splatit ti tiší hoši dluh? Tak vždycky radši říct možná o jednu ti víc a ono to pak vyjde. Tak jestli už to máte v hlavě nebo trošku v puse, kdy mohou splatit ti tiší hoši dluh? Pojďme to párkrát za sebou, kolikrát se to zadaří. Kdy mohou splatit ti tiší hoši dluh? Kdy mohou splatit ti tiší hoši dluh? Kdy mohou splatit ti tiší hoši dluh? Kdy mohou splatit ti tiší hoši dluh? Kdy mohou splatit ti tiší hoši dluh? Nejsem si 100% jistá, že jsem řekla ty toti tolikrát, kolikrát jsem měla. Každopádně i tak to doufám dávalo smysl a i tak cítím, že se mi pusa pěkně procvičila. Tak přátelé, pojďte klidně mi to nahrát hezky do hlasovky naší apky Free Radia, kde se pokochám, kolikrát toti jste zvládli a kolikrát za sebou jste to zvládli úplně bez chyby. A věřím, že i když je to trošku náročnější, že vám to jde skvěle.
0: Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevypadu, toto je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička Free Radia. We'll be right back.

0: me think about it. Tohle byla spolupráce Fede Legrand i Dakor a jako zpátečka o půl druhé, kdy tu pro vás Petě má připravené aktuální zprávy, doplníme to dopravou, počasím a taky muzikou. Po půl bude Keep Moving. Těšit se můžete i na londýnského Sigalu. Společně s Imany a DJem Freshem Say You Do a doplníme to další zpátečkou. Jednou z těch nejznámějších Alex Gaudino, Destination Calabria, rok 2004. Taky Saxík nás bude provázet následující půlhodinkou na Free Radio. Teď minutu po půl, už jsou připravené zprávy.
1: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
2: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce.daikinbrno.cz.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Hezké odpoledne. 275 sedadel z původního hlediště divadla Bolka Polívky míří do Industry v Židenicích. Jak víte, divadlo se z budovy před 3 lety přesunulo kvůli porušené železobetonové konstrukci. Křesla nabídlo za odvoz. Dům musí vyklidit do konce října. Poté ho město plánuje staticky zajistit. Během léta strmě přibývá případů pohlavně přenosných nemocí. Kapavku nebo syfilis si lidé často vozí z dovolené nebo festivalu jako nechtěný suvenýr, navazují nové známosti a podceňují ochranu. Problémem navíc je, že některé infekce nemusí zpočátku provázet výrazné příznaky a nakažený tak může nemoc nevědomky šířit dál. Zdravotní stav 89-letého norského krále Haralda V. se zhoršil. Nejstarší evropský panovník je už týden v nemocnici a na 2 týdny přerušil výkon svých povinností. Podle lékařů trpí hemolytickou anémií, tedy stavem způsobeným abnormálně rychlým rozpadem červených krvinek, který se projevuje mimo jiné únavou, bledostí a dušností. Úřadující mistr světa Formule 1 Brit Lando Norris vyhrál velkou cenu Nizozemska a získal druhý triumf za sebou. 26-letý pilot McLarenu porazil o více než 11 vteřin lídr šampionátu Itala Andrea Kimiho Antonelliho z Mercedesu. Třetí dojel Antonelliho týmový kolega Brit George Russell.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A zdravíme taky do Brna na silnice Řípská ulice na křižovatce se Šmahovou. Tady došlo ke střetu dodávky s motorkou a je tam neprůjezdný jeden pruh. Na místě i záchranáři, tak opatrně je tu hlášené zdržení. Řípská na křižovatce se Šmahovou. Dávejte si pozor taky na dálnici D1 ve směru na Prahu na nájezdu z Vídeňské. 194. kilometr, tam je hlášená nehoda dodávky s nákladním autem a i tady je silný provoz. Takže ve směru na Prahu na nájezdu z Vídeňské 194. kilometr, i tady se můžete potkat se zdržením. Jinak Brno projíždí se celkem plynule, zatím je to v pohodě kolem půl druhé, kdybyste měli cokoliv dalšího, tak přihoďte na dopravní linku nebo do apky Free Rádia.
3: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: V centru máme 26,5 stupně, k tomu převážně polojasná až skoro jasná obloha. Jak to bude vypadat následující hodiny, tak směrem k večeru bude oblačnosti přibývat. Do rána by mělo být pak kolem 15-16 stupňů. No a zítra přes den mírné ochlazení, teploty se budou pohybovat kolem 24 stupňů. Nejprve bude dopoledne té oblačnosti o něco víc, ale odpoledne se zase bude vyjasňovat. No a takhle příjemně kolem 25 vydrží taky ve středu. Nejtepleji tento týden bude čtvrtek, pátek, to bude kolem tropické třicítky. Teď už připravený další kousky, Keep Moving, přihodíme Jolandu Be Cool, Handicap a We Know Speak Americano. No a k tomu přidáme taky burzu práce. Tak pokud takhle na závěr prázdnin přemýšlíte, že by to chtělo změnit hoknu, jste tu správně. Za chvilku si dáme tipy.

0: Rádio, burza práce.
1: Ale dá se stavby vedoucí i uklízeč a uklízečka.
0: Free job.
1: Stavby vedoucí na denní koordinaci činností na stavbě a vedení týmu pracovníku. Na spolupráci s vedoucím projektu, technickou přípravou, subdodavateli a dalšími složkami realizace. Zajištění stavební dokumentace, zápisu z kontrolních dnů a provozní evidence. Jaké jsou požadavky, zkušenost se samostatným řízením stavebních projektů? Nutným požadavkem je praxe z pozice stavby vedoucího větších stavebních projektů, to znamená rezidenční bydlení, velké bytové domy, školy, výrobní haly a podobně. Nejedná se o výstavby mostů, dálnic, vodohospodářské stavby nebo inženýrské sítě. Dále je potřeba důslednost v oblasti BOZP, kvality a stavební legislativy, co nabízí plný úvazek, plat 50 až 70 tisíc korun dle praxe měsíčně, stravenky, multisportkarta, roční bonusy, firemní vůz i k osobním účelům, notebook a spoustu dalších benefitů. Nástup je možný i hned. Více info na našem webu freeradio.cz/burza práce.
0: Free job.
1: A hledá se taky uklízeč nebo uklízečka na úklid výrobních prostor, denních místností, kancelářských prostor a sociálních zařízení. Požadavky jsou pečlivost a manuální zručnost, ochota pracovat v chladu, pracovní směna od 10 do 14 hodin. Zkrácený úvazek 20 hodin týdně, nástupní mzda 22,5 tisíce korun měsíčně při plném úvazku, při zkráceném bude poměrově zkrácena. 25 dní dovolené, stravenky v hodnotě 100 korun na směnu, káva, čaj na pracovišti zdarma. Více info včetně kontaktu na freeradio.cz/burza práce.
0: Free job na Free Radio.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
6: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získá

0: Máte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti z AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
4: Free Radio 107 FM.

mám pro vás i jednu romantickou komedii na jednu noc. V Americe se v poslední době dějí divné věci, takže představa, že v ní bude vládnout strana, která zakáže nemanželský sex, není tak úplně nereálná. Z tohoto brutálního pravidla existuje jedna výjimka. Jediná noc v roce, kdy se nesezdaní mohou spustit kdykoliv, kdekoliv a kolikrát budou chtít. Právě během ní se celý příběh odehrává. Owen tuhle noc nenávidí, zvlášť když ho jeho přítelkyně právě poslala k šípku. Za to zpěvačka Ellie je připravená vyrazit na lov a ráno se probudit s pocitem, že si to užila na 100%. Když na sebe ti dva poprvé náhodou narazí, rozhodně to není láska na první pohled. Dokonce ani chuť se s tím druhým prostě jen tak vyspat, když se to smí. No, jen si tohle šílené pravidlo představte. O tom bude snímek Na jednu noc.

0: Tečka za náma, tohle bylo Destination Calabria. A co dál? Felicia a My System, doplníme to taky novinkou, o kterou se postará Chris Cross Amsterdam a Willy Willajem. A těšit se můžete i na další zpátečku, o to se postará hit Sex on the Beach. Už za pár minutek tu máme 14. hodinu a úderem 14. začínají tipy, kam vyrazit.
1: Free Radio 107 FM.

0: na Free Radio Hall of Fame po 14. hodině a před námi krásný týden, kdy sice finišují prázdniny, což zas tak nádherný pro děti není a pro učitele, ale bude spousta zajímavých akcí. A takhle letní prázdniny můžete uzavřít třeba v Mikulově, festivalem, kde bude spousta hudby. Otevřená radnice v centru města Brna nabídne taky doprovodný program. A nebo se třeba můžete vydat na kole k otevřeným sklepům a užít si tam taky super doprovodnou zábavu. Tak pokud vás něco z toho láká, věřím, že na něco vás určitě dostanu, tak za chviličku probereme, kam můžete vyrazit pod širým nebem a užít si ještě poslední dny letních prázdnin.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
2: Natasha Bedingfield. Natasha Bedingfield. Chick Style, I know. Chick Style, I know.
1: Free Radio. Ty první u toho, co letí.

0: Rádio. Kam vyrazit?
1: A poslední srpnový víkend bude určitě stát za to v Mikulově. V tamním amfiteátru se uskuteční takzvaný festival Mikulove. Tedy psáno tak, aby vám bylo úplně jasný, že to je Mikulov s láskou. S láskou k hudbě, ale i o lásce mezi lidmi, toleranci, hledačství, o respektu k ostatním a fantazii bez limitů, o nekonečném objevování. Těšit se můžete na desítky alternativních kapel a hudebníků. Letošní ročník se navíc festival posouvá směrem k nastupujícím hvězdám dám československé alternativní scény a snaží se tak festival dostat k mladšímu publiku. Těšit se můžete na jména jako Mutanti hledají východisko, Máří, Květach nebo Cyril Kaplan. Bude tam letní kapela Dunaj, Krásné nové stroje, Tornádo Lue, Samčo a další a další. Rozhodně jsou to takové teprve možná vystupující, nastupující hvězdy, takže vám to třeba u něčeho někde sepíná, možná vám to nic neříká, ale dát jim ten prostor, tak od toho je právě festival Mikulove, kde si užijete spoustu hudby a spoustu doprovodného programu. Tak pokud byste rádi, ještě k tomu třeba sem tam nějakou filmovou projekci a užít si Mikulov na plný pecky, tak v pátek i v sobotu od 14 hodin určitě vyberte někoho, kdo se vám bude líbit a třeba nějakého svého oblíbeného nového interpreta poznáte a potkáte.
2: Nastraž uši, tahle novinka si zaslouží

0: on the beach. Pro někoho je to koktejl, pro někoho je to prostě sex on the beach. Teaspoon na vlně 107 FM, hitovka z roku 1997. No a z letního kousku za naším oblíbencem Oliverem Tree. Dáme si Joyride, doplníme to Groove Through Adversity. Pitbull a do žaketa, tahle svěží záležitost, tak tomu taky Lady Gaga, ne Lady Gaga, ale Lady Marmalade. Ani to ne, přátelé, tak to jsem špatně přečetla. Máme tady tolik Lady, že tohle bylo do třetice. Modio a Lady z roku 2000, i tohle si společně budeme užívat po půl třetí. Teď minutku po půl, už je připravená Peťa a zprávy.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
2: Hezké odpoledne. Důkazy o umístění takzvaného čemrdářství, tedy neregistrované dílny na výrobu knoflíků, odhalili odborníci při výzkumu předcházejícímu stavbě bytového domu na Táborské ulici v Židenicích. Dílna na místě zřejmě působila na přelomu 19. a 20. století, tedy v době rozmachu textilního průmyslu v Brně. Úřad práce nebude v prvních zářijových dnech nabízet volná pracovní místa. Od této středy přestane fungovat vyhledavač v online verzi a od začátku září zájemcům nepomohou ani úředníci na pobočkách. Důvodem je převod dat do nového informačního systému. Odstávka potrvá do 3. září a zasáhne i pracovní agentury. Novozélandská vláda dnes předložila návrh zákona, který má zakázat osobám mladším 16 let používání sociálních sítí. Nový Zéland se tak připojil k řadě zemí, které se snaží zabránit mladistvím v přístupu na platformy, jako je Instagram nebo TikTok. Není ovšem jasné, jestli návrh zákona projde. Tenistka Linda Nosková se ve světovém žebříčku posunula na 6. příčku, což je její nejlepší umístění v kariéře. Wimbledonská vítězka je o jednu pozici před Karolínou Muchovou. Životní maximum si vylepšila také Sarah Bejlek, které po semifinálové účasti na turnaji v Cincinnati patří 29. místo.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Na silnicích komplikace hlavně na dálnici D1 na příjezdu od Prahy do Brna, zhruba 194. až 196. Tady je 5-minutové zdržení. V opačném směru, pokud jdete od Vyškova na Brno a dál na Prahu, tak tady počítejte zhruba od 201. možná i kousek dřív. Tady vjedete do kolony, která má zhruba kolem 15 minut. A na D2 po pojíždění od 3. kilometru 5 minut. Jedna komplikace v okolí Brna na průjezdu Dolními Loučkami, bouralo auto s dodávkou a i u toho i záchranka, tak opatrně, tady se projíždí Kyvadlově.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Necelých 27 stupňů, teď aktuálně v centru města Brna, takový, řekla bych, akurátní letní den. Zítra a pozítří se bude mírně ochlazovat, ve čtvrtek a v pátek se ale vrátí tropická třicítka. Dneska by to mělo být převážně s polojasnou oblohou, k večeru bude možná té oblačnosti více přibývat. Do rána zítra kolem 16-17 s tím, že přes den se dočkáme zhruba kolem 24, opět převážně oblačno až polojasno. Ve středu pak teploty podobně jako dnes kolem 25, no a čtvrtek, pátek hlásí minimálně 1,30.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Spoustu let se nám vědci snažili namluvit, že ze sacharidů konzumovaných po 18. hodině stloustneme. Nyní se ale zjistilo, že sacharidy vůbec neví, kolik je hodin.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Free Radio. Kamberazit.
1: Tenhle pátek 28. srpna jste zváni na otevřenou radnici Brna středu. Bude tam tahle tradiční akce, která symbolicky ukončuje letní sezónu. A cože vás čeká? Prohlídky budovy radnice každou celou hodinu. K tomu fotokoutek, ale i zábava pro děti. Výtvarné dílničky, výstava výtvarných děl v soutěži uprostřed města. Dorazí taky divadlo Mikroteatro, které uvede představení Čerešničky. Bude tam vyhlášení vítězů výtvarné soutěže, zahraje kapela Midnight Coffee Session a těšit se můžete taky třeba na módní přehlídku na Dace Veronika a nebo letní kino Brna středu, kde bude promítačka filmu V hlavě. Tak tohle je otevřená radnice, už 12. ročník, tenhle pátek 28. srpna, kde to bude opravdu velmi pestré a to od 14. do 19. hodiny. Tak dorazte, určitě i s dětmi.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
4: Jelibo DJ.

0: každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
1: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
2: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
1: A mytí oken?
2: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
3: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Je, schořela mi kulma.
9: To vyřeším. Mám přece Rychlárd. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datard, opravdový elektrospecialista.
11: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
12: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
11: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
12: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
11: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
0: Free Radio 107 FM. 107 FM.

Dale. Odpolední Free Party nejen v éteru, ale také na Facebooku. Čekáme tě na facebook.com/freeradio.

0: rádiu. Kam vyrazit?
1: A co takhle si užít Masarykův okruh a to přímo na vlastní kůži jako bruslaři, koloběžkáři, cyklisté, longboardisté, jednokolkáři nebo třeba běžci. Ano, tohle si můžete užít díky speciální mimořádné jízdě na automotodromu. Není to sice tento týden, ale za 14 dní v neděli 6. září. Tak už teď si pište do diáře, věřím, že to bude jako velký zážitek. Od 17 hodin vyrazit můžete opravdu na čemkoliv, co je na vlastní pohon, co byste chtěli vyzkoušet právě na Masarykově okruhu a zažít, jaký to je, když automobiloví a motocykloví závodníci právě jezdí na tom Masarykově okruhu, tak vy si užijete 2 hodinky, ať už na těch bruslích, na kole, koloběžce nebo co budete chtít vyvětrat. Tak tohle je ideální příležitost, jak si užít tenhle velký zážitek, který není k dispozici jen tak někdy, možná jednou za rok, možná opravdu velmi výjimečně, a to v neděli 6. září od 17. Pokud si říkáte, tyjo, jak se tam dostanu, auto třeba nemám, tak je tam spojení linky 401 nebo 402 ze zastávky Starý Lískovec Smyčka nebo ze zastávky Osova. Případně, pokud byste jeli autem, tak tam bude možnost parkování a to u zastávky. Úplně na náměstíčko dovnitř se sice nedostanete, ale poblíž určitě ano. Tak jestli tohle je něco, co vás láká a jste sportovními nadšenci, kteří chtějí vyzkoušet Masarykův okruh na vlastní kůži, pište si už teďka do diářů. Neděle 6. září od 17 do 19 hodin jste zváni a věřím, že to bude stát za to. Topic Robin Schulz a Paul van Dijk na Free Radio rozjíždí hitovku In Your Arms.

0: legendární rok 2000 a ještě legendárnější hitovka Lady, která k tomu rozhodně patří. 3 minutky před 15. hodinou. Co dál? Bude tady třeba Artemas I Like The Way You Kiss Me. Po pusinkách vám pošleme taky Natašu Bedingfield, která se vrací, a to zpátky s velkým hitem Dot Dot Dot. Uvidíme, jestli se vám bude líbit podle naší hitparady 107 Frýčka, kde s touhle novinkou naskočila, můžete hlasovat. No a přihodíme samozřejmě i něco staršího, bude rok 2006 a Bob Sinclair. Tak let's go na další hodinu odpolední Free Party po 15. tyhle a ještě další kousky a k tomu frajera možná loser.
1: Free Radio 107 FM.

0: 15. hodině posloucháte Free Radio, tohle je Ava Max, kterou si užíváme v odpolední Free Party, a to při pondělku 24. srpna, kdy slaví svátek Bartoloměj. Tak klukům přejeme všechno nejlepší, vám, co máte na rozky, tak samozřejmě taky, ať se daří, ať se máte fajn. No a vám oslavencům posíláme nejnovější hit od Nataši Bedingfield. A za chvilku se podíváme na frajerku. Bude to souviset vlastně s tetováním. Já, která nejsem až takový příznivec tetování a hlavně vlastně většinou nechápu smysl toho, proč, co a jak si kdo tetuje, tak tohle je případ, u kterého to smysl dává, a rozhodně je to frajerka jako blázen. Za chvilku si řekneme, o co jde. Po 15. připravená Nataša Bedingfield a k tomu i spousta další muziky, tak ať máte jenom pohodový odpoledne.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: frajer nebo loser?
1: A dneska to pro vás mám, přátelé, frajerku, maminku. Jakož ty maminky bývají, že by pro svoje děťátko udělali úplně všechno. Pojďme si říct o jedné mamince, která se rozhodla pro takový netradiční tetování. Říkám, já nejsem úplně příznivec tetování, už s ohledem na to, že mi často ty obrázky a věci nedávají smysl, ale tohle je jasný. Tohle ta maminka chtěla a musela udělat. Když se jejímu 11-letému neverbálnímu synovi Hunterovi v restauraci vybila komunikační pomůcka, nakreslil si klávesnici na papír, aby mohl napsat v uvozovkách, co si chce objednat, co si přeje. No a jeho maminka Jessica se rozhodla, že aby měla vždycky záložní klávesnici po ruce, tak si ji nechá vytetovat na předloktí. No a když to její syn viděl, tak první, co jí tak v uvozovkách vyťukal na té klávesnici na ruce, tak bylo právě slovo máma. Pláčete? Já trošku jo. Každopádně dojetím a tím, co všechno ty máme dovedou, jenom aby usnadnili svým robátkům život a tak, aby byli co nejvíc spokojení. Tak tahle máma je pro mě dneska frajerka, lehce po čtvrt na čtyři, taky Mikola Strips, Hard to be Humble pro všechny frajerky. A myslím si, že to můžeme rovnou věnovat i všem maminkám.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Wow. Kdy Spardy je z roku 2006, tohle byl Bob Sinclair, minutku před půl čtvrtou. Už za pár chvil tady pro vás budu mít aktuální informace z dopravy a počasí. Pak se mrkneme na moudro a na to, co se děje v některých evropských státech ohledně výuky a školy. To si myslím, že je docela zajímavý a inspirativní třeba i pro naše školství. Uvidíme, jestli tím někoho oslovíme, třeba už učitelé a učitelky jsou na doslech. No a přihodíme k tomu další zajímavé hity, třeba Believe Shooting Stars. Těšit se můžete taky na spojení Jacksony, Rafaela, Kara a Pedro. A po tady tomhle Peťovi přihodíme taky něco novějšího, o to se postarají Fastboy a Music Sound. O půl čtvrté na silnice.
1: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
2: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součásti do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu a další top benefity. Více informací najdete na práce.daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin.
3: Víme, kde to hostne. Doprava Free Rádia.
0: Teď už v podstatě v odpolední špičce počítejte s hustým provozem v Kníničské ulici, kde aktuálně je zdržení i víc jak kolem 10 minut. Vypadá to teď kolem těch 10 minut. Další ucpávka tradičně touhle dobou na Jedovnické. V okolí Opuštěné, Poříčí, Zvonařky, i tady je hustý provoz a samozřejmě Jihlavská u Ústředního hřbitova. Tam je to minimálně kolem 5 minut. Opuštěná ještě k tomu komplikace kvůli dopravě, kvůli nehodě. V Uhelné ulici před nájezdem na Opuštěnou směrem z centra bourala dvě osobní auta, tak tady očekávejte silný provoz a kolonu. A ještě stále je tu hlášená nehoda, která se stala na průjezdu Dolními Loučkami. Tady bouralo osobní auto s dodávkou, jsou toho i záchranáři a projíždí se Kyvadlově. Tam už by to snad mělo být do půl hodiny vyřešené, odklizené. No a co se týče teď provozu na dálnici D1, tak pokud jedete od Prahy na Brno, tak tradičně před 196. kilometrem počítejte s kolonou, která má teď zhruba kolem 5 až 10 minut, a i dojezd do Brna po dálnici D2 je pomalejší, zhruba 5minutové zdržení.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: No tak dneska to vyskočilo víc, než meteorologové předpokládali, aktuálně kolem 28 v Brně, s tím, že už by to mělo být zřejmě dnešní maximum, k tomu polojasná obloha. Večer se bude možná oblačnosti více přibývat, do rána by mělo být kolem 16-17 stupňů, zítra dopoledne více oblačnosti, odpoledne polojasno a teploty zítra kolem 4-25. Takhle to vydrží i ve středu. No a na čtvrtek a pátek meteorologové slibují oteplení na minimálně kolem 30.
4: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkcleanbrno@gmail.com.
0: A i když máme pondělí, tak už teď tady letíme v podstatě takovou páteční atmosféru. Friday Night, Rehab, Mufasa, Hype Man, Rany a Believe. 3, 2, 1, go, pome!

0: Buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: A když nám zbývá poslední týden prázdnin, tak se společně podíváme na školství. Tentokrát to bude do Švédska, Finska, Norska, Francie, Itálie a Dánska. Proč? Protože tady se rozhodli po letech masivní digitalizace zase se vrátit zpátky k více tištěným učebnicím a ručnímu psaní. Proč? Důvodem jsou obavy z nadměrného času u obrazovek, horší koncentrace i výsledky ve čtenářské gramotnosti. Třeba zmíněné Švédsko investuje do nových učebnic a omezuje používání digitálních zařízení, zejména u těch mladších žáků. Podobné kroky nebo přísnější pravidla právě zařazují i další země, zmíněné Finsko, Norsko, Francie, Itálie nebo třeba Dánsko. No a výzkumy ukazují, že při čtení delších textů si lidé často lépe zapamatují informace z papíru než z obrazovky. Možná to máte stejně. Já teda jsem v tomhle taková stará dobrá konzerva a když se chci fakt jako něco si poznamenat, něco, co jako dopadne dobře, že si to zapamatuju nebo to bude užitečný, tak pořád ten papír s tou tuškou mám vytažený. To ale neznamená,

0: Takový to dětství, který si pamatujeme ještě my, ať už z 90. nebo přelomu 21. století. Tak budeme držet školákům, školačkám palce od toho nového školního roku, od 1. září za týden v úterý, kdy to zase všechno vypukne, tak snad se od těch obrazovek budou moct odtrhnout a třeba je tam bude čekat zase něco jiného a novýho. Pedro připravený, taky Kinka, mrknem na letňáky.
1: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
2: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
1: Objevte zapomenuté životy a místa.
2: Více informací na stetl.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
5: Do Brna, do Prahy.
6: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Vyhrajte s Extrarentou Olvin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket Extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
3: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
4: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
5: Free Radio 107 FM.

0: rádio. Kam vyrazit?
1: A dneska letňákům přeje počasí, takže pod širým nebem promítačka bude určitě fajn. Mám tu pro vás dvě možnosti, kam můžete vyrazit. Ve 20 hodin je to novinka Odysa. Ano, ta známá Odysa z Homerovy básně, kde jsou taky jako velké hvězdy herecké, ať už Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson a spousta dalších, Zendaya třeba. Tak tohle se promítá, prosím pěkně, ve 20 ve Skalním Janáčku. Pokud chcete vyrazit někam jinam, tak v 21 v letním kině Brna Středu, kde pro vás mají promítání každý den, tak dneska si pro vás připravili dokumentární film Pachová stopa. Chybí vám důkazy a přesto chcete zazářit ve statistikách úspěšně uzavřených případů. Je tu neprůstřelné řešení PES. A jak to bude pokračovat, dozvíte se na Pachové stopě, a to československý dokumentární film, který si užijete v 21 právě v letním kině Brna Středu. Tak ať už vyberete jednu nebo druhou možnost, dneska to, přátelé, bude se suchou nohou. A myslím, že možná ani deka nebude potřeba. Bude to příjemný. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.

0: Tohle zní novinka od Fastboy Music Sounds. Co dál čas čeká? Za chvilku třeba Regarta Call On Me. Na co se můžete těšit dál, bude taky novinka s názvem Whisper. Joel Corey nám bude hvízdat a šeptat do ouška a k tomu přidáme Robina S. z roku 1993. For Love už je připravený, tak tohle už bude starší záležitost, ale i to si užijeme rozhodně. Před 16. hodinou pokračuje odpolední free party a doufám, že vy máte totální pohodičku. Ať už jste na cestách v práci, nebo už ladíte nějaký školní povinnosti a přípravu, tak hlavně ať máte super odpoledne.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Po 16. hodině posloucháte Free Radio na Facebooku příspěvek, kde máte pána, který má na sobě kameru, kazeťák, počítač, nějaký přehrávač, rádio, diktafon, no strašně moc zařízení a vlastně tohle všechno my teď máme v jedné malé krabičce. No tak v tomhle jsou ty digitální posuny a technologie rozhodně dobrý. Můžete se pobavit a potěšit tím, jak to teďka vlastně vypadá oproti tomu, jak to vypadávalo dřív. Každopádně po kroku zdar a další muzice taky Joel Corey Whisper, přidáme Timmyho Trumpeta Meduzu, no a k tomu přihodíme taky jednu zremixovanou hitovku. Pojďme za tou nejnovější muzikou, jaká je?
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí.
2: Natasha Bedingfield.
1: Free Radio. Jsi první u toho, co letí.

0: hudební covery a remixy. Covery a remixy na Free Radio.
1: A dneska jsem, přátelé, vybrala starší kousek s remixovanou verzi a je to hit, který nejenom, že je legendární, úžasný, všichni ho máme rádi a myslím si, že spousta z nás si ho rádi zpíváme, ale taky tahle písnička od švédských Bee Gees má ideální rytmus 100 až 120 úderů za minutu, což odpovídá přesně frekvenci potřebné pro správnou srdeční masáž při resuscitaci dospělého člověka. Ano, hádáte správně, když někomu stlačujete hrudník, tak abyste mu zachránili život, tak pokud si u toho zpíváte písničku stay in life, tak přesně do tohle rytmu, když takhle právě stlačujete, tak je to úplně ideální. Můžete si zapamatovat klidně i písničku českou Skákal pes nebo Rolničky, rolničky, ale třeba já mám asi ze všeho nejradši Stay in Life. Tak tohle je taková dobrá mimotechnická pomůcka, kdybyste se náhodou dostali právě do situace, že byste někomu museli tímhle způsobem zachraňovat život a právě poskytnout masáž srdce. No, ale teď si dáme, přátelé, něco veselějšího a to je právě předělávka Bee Gees Stay in Life. Tanečnější, modernější verzi na Free Radio právě teď remix.

0: tanečnější a modernější verze hitu od Bee Gees Stayin' Alive. No a já se musím omluvit, že jo, Bee Gees nejsou Švédové, jsou to Britové. Ono se mi to všechno tak nějak sešlo dohromady. ABBA, 18, Ace of Base, to byli a jsou Švédové, ale Bee Gees ne, Bee Gees jsou z Velké Británie. Každopádně nic to nemění na tom, že tohle byl Stayin' Alive právě od nich ve zremixované verzi od San Pacho. No a navíc připomínám, že přesně na tuhle písničku klidně můžete resuscitovat. Je to přesně ten ideální rytmus a ideálně, jak si to taky možná trošku zpříjemnit a udělat si to pohodovější. Před námi je teď už česká muzika Michal Kury a jeho Jadran.
1: Na

0: byly poctivý devadesátky Love for Love a Robin S. Co nás čeká dál? The Blessed Madonna a Mercy. Taky úspěšný kousek od australského DJ Fishera, Rain. Tahle hitovka se drží hodně vysoko v naší hitparádě, 107. Frýčka dokonce jednou nebo dvakrát i hitparádu vyhrála. A k tomu přidáme novinku Serotonin. A tak i něco novějšího přifrčí na vlnu 107 FM. Teď přesně o půl páté na dopravu.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: V Brně máme stále hlášenou jednu nehodu, a to křižovatka ulic Uhelná opuštěná, je to před nájezdem na opuštěnou směrem z centra. Tady bourala dvě osobní auta, silný provoz a kolona, tady se s tím hold musí počítat, nejenom kvůli odpolední špičce, ale i kvůli téhle komplikaci dopravní. Co dalšího nás teď aktuálně trápí, kde je husto, tak Kyničská hlásí zdržení zhruba kolem 5 minut, to platí i pro zmíněnou opuštěnou Zvonařku, okolí centra, Koliště a taky aktuálně v Bohunicích Sokolova, tam je to jenom pár minut, ale i tak počítejte s hustým provozem. Co se týče dálnice D1, tak teď máme hlášenou kolonu hlavně na příjezdu do Brna od Prahy, zhruba 194. až 196. kilometr. Tady je to 5-minutové zdržení, v opačném směru to taky houstne, od Vyškova na Brno dál na Prahu, tak po ten 196. se zdržíte dalších zhruba 10 minut. A i na příjezdu po D2 pomalejší jízda zhruba od 3. kilometru.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: A v Brně měříme stále kolem 27 stupňů, což je dnešní maximum, k tomu převážně polojasná oblačná obloha. Večer může být té oblačnosti více, na chvíli se může i zatáhnout. Do rána by mělo být kolem 16 stupňů a bude více zatažené oblohy. Ještě před chvílí to vypadalo, že bude místy i oblačno, teď to vypadá spíš na zatažený den, s tím, že zítra budou maxima kolem 24. Tak nějak to vydrží i ve středu, teplotně do 25, s tím, že ale bude více slunečné oblohy. No a ve čtvrtek a v pátek bychom měli mít v Brně oteplení, a to i na 32 stupňů. Nejteplej bude v pátek, i ta noc bude skoro tropická kolem 20. The Blessed Madonna, Mercy, za chvilku Sigala a Paloma Faith s hitovkou Lullaby, no a my si dáme za chvilku zajímavosti z Brna. Tak zůstaňte s námi, tohle je Free Radio.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Po cestě v taxíku se obrátí cestující na pana taxikáře s prosbou o pomoc a povídá: prosím vás, ženská je mě nevěrná, potřebuji, abyste šel se mnou domů a dosvědčil její nevěru. Určitě tam bude mít chlapa. Dohodnou se na ceně za tuto službu a vyrazí domů. Když doma v ložnici muž odkryje deku, opravdu je tam ukryt vedle ženy cizí chlap. Manžel vytáhne pistoli, namíří na něj a manželka začne zoufale křičet: Pepo, Pepo, nestřílej, to on koupil náš Mercedes. To on nám zaplatil dovolenou v Karibiku a to on přispívá při tvém platu na chod naší domácnosti. Pepo, prosím tě, nestřílej. Manžel smutně sklopí zbraň, podívá se na pana taxikáře a zeptá se ho: co vy? Co vy byste dělal? No tak to já bych si toho pána přikryl, aby se mi nenachladil.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

se jdeme podívat na jednoho takového lůzra v Brně. Nelegálně rybařil a pak se dal na útěk. To se dělo, přátelé, v Brně, kde konkrétně takového falešného rybáře odhalili v neděli večer, včera v Černovicích, viděli ho tam, jak loví z řeky Svitavy rybu, kterou následně zabil. Svědek přivolal strážníky, jakmile rybář spatřil, hodil do řeky rybu i udici a začal utíkat. Když ho hlídka dostihla, přiznal, že rybářský lístek nemá. Případ se bude dál řešit ve správním řízení. Pro legální lov ryb na svazových vodách v Česku je nutné dva základní dokumenty mít. A to je za prvé rybářský lístek, za druhé povolenka k lovu. Ta opravňuje k lovu v daném revíru. Takže kdybyste náhodou měli, přátelé, chuť na rybku, tak radši si zaspívejte How much is the fish a zajděte si do obchoďáku, protože takhle...

0: se vyplatí.
1: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní, prostorné, víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na BYD.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
10: Prý Radio 107 FM. Právě teď ti hraje.

se jdeme podívat k dětské nemocnici, kde musíme počítat ode dneška s omezeními a s horším přístupem. Vyměňují tam totiž dlažbu nebo asfalt, litý asfalt na Černopolní ulici za zámkovou dlažbu. Je to proto, že už tam tady tenhle asfalt a cesta byla v nevyhovujícím technickém stavu. V rámci stavby budou měněny také obruby podél komunikace. No a co to pro nás znamená? Znamená to, že ubydou místa k parkování, ulice ale dál bude průchozí i průjezdná. A konec těchto omezení by měl být až na konci října. Takže před dětskou nemocnicí pro pěší to bude teda zachované, i když to bude na protější straně, ale parkování ubyde, už tak je to tam asi dosti tristní, tak s tím počítejte. Kvůli omezení dopadu na okolí, zejména potom samozřejmě minimalizaci ubytku parkovacích míst a zlepšení přístupu do nemocnice, jsou práce rozdělené na několik etap, přibližně na 3 týdny. Bude uzavřen chodník na Černopolní ulici od ulice Milady Horákové až ke vstupu k nemocnici. Následně budou dělníci pokračovat na chodníku směrem k Helfertově ulici. Začátkem října se dělníci přesunou na protilehlý chodník na Černopolní. Přesná etapizace ještě není známa z důvodu koordinace s dalšími stavbami. Každopádně mělo by to být hotové do 30. října. Tak pokud bydlíte někde poblíž u dětské nemocnice, nebo nedej bože tam pojedete s vaším malým pacientem nebo pacientkou, tak s tímhle musíme počítat. Dnes to začalo a pokračovat to bude až do konce října, s tím, že ale potom už nebude škaredý asfalt, ale zámková dlažba.

0: serotonin. Víma serotonin, novinka od Jamese Hypa na Free Radio, lehce před 17. hodinou a možná si říkáte, tyjo, ten serotonin, toto mi něco říká a ona je to látka v těle, která pomáhá zlepšit náladu, klidný spánek a trávení. Jakým způsobem si můžete takový serotonin zařídit a jako tak, abyste si zlepšili náladu a třeba i zlepšili spánek, případně paměť, učení? Tak pozor, je to pohyb na slunci, takže každý den vyrazit aspoň na 20 minut někam ven. Ať už to ven znamená pro vás na procházku, nebo dělat něco divočejšího, tak či tak být na sluníčku aspoň chvilku je důležitý pro naše tělo i duši. Sport a cvičení, taky volte určitě tak, co je vám nejmilejší. Pak tu máme vhodné jídlo, které vyvolává právě tady tenhle hormon serotonin. Jsou to oříšky, banány, vajíčko, sýry, losos, prostě tyhle věci, které mají v sobě tuhle látku. No a dobrý spánek, spát 7 až 8 hodin v noci, to taky vlastně pomáhá vylučovat tady tuhle látku serotonin. No a do pětice ještě další takový tip, tak se jako potkávat s lidma, který máte rádi a který vám zlepšou náladu. Třeba jako Lukáš Barto tady na Free Radio. Ahoj, čau.
1: Krásné odpoledne, ahoj, nazdar, čau.
0: Ahoj, bavíme se o serotoninu, teď tady dohrála zrovna novinka, James Hype, serotonin, zrovna jako něco, co máme v sobě, ale můžeme si to jako jednoduše tak nějak jako vyvolat a podpořit. Dobrým jídlem, super lidma kolem sebe, pobytem venku, někdo na motorce, někdo se projde. Když se tak jako hezky usmíváš, tak co to by naposledy udělalo takhle dobrou náladu? Já jsem zrovna zmínila tu motorku, ale tak můžeme ji rovnou přeskočit.
1: To můžeme rovnou přeskočit. Já jsem chtěl říct, že jakoby všeobecně to vyvolává čokoláda.
0: No, taky, jasně. Já jsem teda tady říkala jedny takový zdravější varianty. Oříšky, banány, vajíčko, sýry, losos. Ale jako hořká, taková ta fakt echtový.
1: Ale takový třeba oříšek, no. Kolem kterýho je čtvereček čokolády, to je taky dobrý oříšek.
0: Přátelé, jdeme za muzikou. Už je tady připravený jeden takovej oříšek, který si s váma užije Freebox. Alessandra Amoroso z Kutři, no a já myslím, že jsme nachystaní. Ty vypadáš docela nachystaně dneska.
1: Já jsem připraven na cokoliv, co přijde.
0: Lukajda je v podstatě v takovém závodním oblečku, takže já si myslím, že dneska to bude velká jízda.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Free Radio.
1: Necelých pět minutek po 17. hodině od mikrofonu vás zdraví Lukáš Bartl. Přátelé, přesný čas jsme nahlásili, taky hlásím, že je tady první freebox tohoto týdne. Přeju vám nádherné pondělní odpoledne, doufám, že máte dobrý den, dobrou náladu, že vám to dneska vycházelo podle vašich představ, podle vašich plánů, že jste měli kvalitní, dobrý a zdravý oběd, no a taky, že máte co nejvíc povinností za sebou a teďka, že už máte před sebou. Doufejme, pohodu, odpolední klid, odpolední volno, užívejte si počasí, užívejte si pohodičku na fíčku, zkrátka ještě vychutnávejte to léto, co už tak nějak jako pomalu doznívá, ale nechci říkat úplně jako, že se blíží konec léta, to zní hrozně smutně, pořád ještě užívejte prázdniny, protože pořád ještě prázdniny jsou. Na 107 FM ve Freeboxu první kousek Moving to the Sun, je to jasný, rozpálíme to tou nejlepší petardou, Jugel Alternate a taky I'm a Angel, no a potom se o další hit postarají Galantis ve spolupráci s 5 Seconds of Summer a je to skladba, která nese název Lighter, takže tyhle dva kousky na začátek Freeboxu, potom už výběr muziky opět spadá na vás. Na posluchače Free Radia, no a vy to sázejte podle toho, co byste v pondělním Freeboxu chtěli slyšet. Krásné odpoledne na 107 FM, taky do aplikace i na internet. Vybírejte muziku přes sociální sítě nebo na studiový e-mail studio@freeradio.cz. Samozřejmě v aplikaci posílejte zprávy buď textové nebo hlasové. A pokud byste rádi pokecali, tak rovnou volejte 790 107 107. Jsem připraven.
0: Free Radio. Hudební novinky.

Free Radio 107 FM, aktuálně už rozjetý Freebox, 15 a půl minutky po 17. hodině a mám tady první objednávku, kterou do studia posílá dneska Patricie. Patricie, mě to jako, nechci to nějak jako zhazovat nebo takhle dělat si z toho srandu, to ne, ale já vždycky, když slyším Patricie, tak se vzpomenu na pistácie. A ty já prostě jako miluju pistácie, miluju pistáciové věci, pistácie samotné jako takové. Takže Patricie, nezlob se, že jsem si takhle udělal jako legrácku. Není to samozřejmě výsměch, je to tam taková jako moje mozková asociace. Ale jakou měla asociaci Patricie dneska, to mě potěšilo, protože to je jedna z novějších záležitostí, kterou na Free Radio hrajeme. A je to spolupráce Diplo a Cameron Whitcomb. Spolupráce se jmenuje Would You Still Love Me a právě Patricie napsala: Ahoj Fríčko, mohli byste prosím na přání zahrát Diplo a Cameron Whitcomb. Je to pro mě, pro mého muže, taky pro naše děti, pro babičku, která je skvělá, a taky do vašeho rádia. S pozdravem, Patricie. To je krásné.

0: Free Radio 107 FM. V tento okamžik plníme hudební přání všem, ať už 107 FM, nebo taky internet, nebo aplikace. Zdravíme posluchače. Mám tady po vzkazu od Patricie prostor pro telefonní linku Free Radio. Okamžitě toho využijeme a rovnou se podíváme, kdo je tam. Halo, halo, kdo se dovolal?
1: Tam posluchač Martin.
0: Dovolal se Martin. Martine, jak se ti vede takhle v pondělí? Máš se dobře?
1: Pohoda, jahoda.
0: Pohoda, jahoda. Máš se čím pochlubit? Třeba, já nevím, dobrá výplata nebo hezký počasí.
1: No, tam byla, jsem to myslím fakt výborná, to ti řeknu.
0: A, trefil jsem se, no, protože ono jako, málo kdo se takhle v pondělí usmívá, víš, jenom ti, co měli právě tučnýho berouska. Martine, zdravíme tě do práce, ještě jsi tam, nebo už to máš za sebou?
1: Ještě jsem tady až do půl desáté.
0: Do půl desáté, ať to utíká k tomu muzikala muzika. Prosím tě, co to bude za song, vyber si. Je to tak, Disconnect je skladba, kterou já osobně mám rád. Věřím, že potěší i posluchače. Teď ale prosím tě, ty posíláš pro koho?
1: Pro všechny dičkaři, pro všechny, co grilují.
0: Tak já moc krát děkuju. Pojďme si vychutnat Disconnect, tobě ať to utíká a měj se hezky. Ahoj.
1: Díky, čau.
2: První v Brně s nejnovějšími hity.
0: 17. hodina 20. minutka, ladíte pondělní Freebox v kalendáři 24. a my si dáme za 10 minut dopravu a počasí.

0: Freebox na Free Radio.
1: Tak tohle byl nápad od Anetky. Anetku, zdravíme, moc krát děkuju, byl to krátký vzkaz. Ahoj Luky, konečně Freebox. Mohla bych dneska požádat o Žijeme pro moment od Vladise a Nikol. Díky moc, věrná posluchačka Anetka. Anetku, zdravím. Další objednávka je tady od Zdenála. Zdenál napsala, co takhle zabrousit do starších vod. Luke, spolíhám na tebe. Nejsem si jistý, jestli napíšu správně. Mohl bys spustit Cambodia od Pulse Drivera. Vím, že to v originále zpíval někdo jiný, ale já bych chtěl právě oprášit Pulse Driver. Je to hudba z mého mládí, tak zazpomínáme, posílám to klukům do Hockney, od nás z práce taky pro šéfa, i tobě do studia, aby to hrálo a krásně utíkalo. Mějte se hezky, Zdenál. Zdenále, děkuju. Kim Wilde, podle mě teda, abych doufám, že jsem neřekl teďka nějaký nesmysl, ale jakože tuhle skladbu naspívala původně ona, ale Pulse Driver si myslím, že udělal velmi povedený a jakoby uznání hodný remix, takže tohle je ta verze, kterou dneska Zdenál chtěl zahrát ve Freeboxu. Jedeme dál, za okamžik doprava.
0: Hrajeme

0: od posluchače, který se schovává za podpisem Zdenal, takže Zdenalovi moc krát děkuji. Pouzdávr, kam bodě. Já jsem se na to koukal ještě, ano, původně nepletl jsem se, neřekl jsem, zázrakem jsem neřekl žádný nesmysl. Naspívala to, ano, Kim Wilde a bylo to v roce 1981. Tahle verze byla samozřejmě o něco mladší. Teď ale rychle za dalšími hity. Switch Disco, Rehab, Sam Feld jsou připraveni, před námi skladba Sleep Tonight. Chystá se taky Yolanda Be Cool. A k tomu nasadíme do éteru také horké novinky. Tentokrát Martin Garrix a Ed Sheeran, Repeat It. Krásné odpoledne přeje Free Radio, před námi doprava.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Na silnicích stále docela rušno, dopravu nám komplikuje na příjezdu do Brna od Pohořelic přes nájezdem na dálnici D1 odstavená dodávka. Dávejte tam prosím vás pozor, takže příjezd do Brna je to směr od Pohořelic před nájezdem na D1 stojí odstavená dodávka. Buďte opatrní. Dálnice D1, další komplikace hlásíte na 204. kilometru, je to ve směru na Brno. Tady stojí na hranici odstavené nákladní vozidlo. Buďte opatrní. Situace v centru Brna, měli jsme tady odpoledne velké kolony na dálnici D2. D2 už se pomaličku uklidnila, silnější provoz stále ještě očekávejte na jihu Brna. Vidím tady silnější provoz v okolí Vídeňské ulice a také silnější provoz na Kolišti. Jinak další kolony neočekávejte, vypadá to, že Židince projedete aktuálně bez delšího zdržení, na Žarošické je zdržení od 3 do 5 minutek a další kolonu očekávejte 100% na Kněžické ulici, je to hned za sjezdem z Žabovřeské, vlivem dopravního omezení se tam tvoří kolony, takže Kněžická ulice dneska 100% se zdržením od 5 do 10 minut. Tolik aktuální zprávy z dopravy. Pokud máte cokoliv dalšího, využijte aplikaci Free Radia nebo rovnou dopravní linku. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teploty máme v Brně aktuálně příjemných 28 stupňů, já doufám, že nám to hezky vydrží, večer bude pohodička, teploty večer stále okolo 28-27 stupňů, teploty kolem 22. večer padnou na 23 a kolem 23. večerní tady vidím drobnou přehánku, takže možná v noci i dneska s přehánkou. Noční teploty by se měly pohybovat okolo 13 stupňů Celsia. Zítra během dne očekáváme zataženou oblohu, tolik sluníčka jako dneska si určitě neužijeme, teplotní maxima se budou zítra během dne pohybovat od 24 do 26 stupňů a zítřejší noční teploty by se měly pohybovat okolo 16 stupňů.
2: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Free Radio, Free Radio. Tvoje denní dávka energie na 100.

si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho! Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Rádio 107 FM, ladíte Freebox s Lukinem, pondělní songy na přání v plném proudu, za pár vteřin už máme 6:45. Teď je tady vzkaz, který posílá Janička. Ahoj Lukášku, spoléhám na tebe, potřebuji pro kolegyni Alču, snad to říkám dobře, ano, Janička, ano, pro kolegyni Alču zahrát Un ragazzo. Ona miluje italské písničky, tuhle si oblíbila a musím jí dneska zvednout náladu, děkuji. Janča, tak Janička, je to pro Alču, tak já doufám, že to nějak klapne. Pro lepší náladu, The Colors. Un ragazzo a Un ragazza na Free Radio.
1: Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun. 30 000 korun. Nabízíme mzdu z příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.

0: vždycky kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími

0: vybírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Prnštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
3: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
4: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
3: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportal. Více na brnobeachpro.cz.

0: Radio. Sí, Radio. Novinky. Hit parády.
1: Hezký den a příjemný poslech přeje Free Radio. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším novinky z hitparády 107. Frička. Novinka číslo 1, Joel Corey a jeho Whisper. Novinka číslo 2, Music Sounds, Fast Boy. Třetí novinka hitparády What Are We Gonna Do, Jack Style a John.

0: Tohle byly ukázky aktuálních novinek z Hitparády 107 Frýčka. Hlasovat pro ně můžete non-stop na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl. Free Radio. Free Radio. To

0: Box na Free Radio.
1: 17. hodina, 55. minutka, za 5-6 přátelé v kalendáři dneska 24. a k tomu Bartoloměj. Bartoloměj dneska slaví svůj svátek. Je to takové jako podobné s mým jménem, ale občas mi to někdy přijde jako z legrace, z recese od kamarádu Luke, tak všecko nejlepší. Každopádně všem Bartolomějům přejeme dneska všechno nejlepší k svátku. Pokud máte nositele tohoto jména ve svém okolí, tak nezapomeňte na gratulace a já také nesmím zapomenout na další ukázky muziky, která nás čeká na přelomu 18. hodiny. Díky, že ladíte Freebox. Další objednávky posílejte jako vždy přes telefon, přes sociální sítě nebo taky přes aplikaci a já posílám další dávku, kterou odstartuje aktuální novinka Move Your Canada. Kat de Luna. Verunka píše, Luky, mohl bys zahrát Charlie XCX Break the Rules k nám na odpolední, díky moc Verunka. Verunko, jasně. Odpolední, to je podobně protivný slovo jako škola třeba, jo, to je... Stejná kategorie tohle. Posíláme všem na odpolední směny Charlie XCX a Petardu Break the Rules. No a k tomu ještě další objednávka. J Balvin. Taková jízda na pondělní odpoledne. No, musím vás pochválit. Perfektní. Ondra to vymýšlel. Lukášku, prosil bych, prosím, zahrát Tutok. Mně se líbí, že lidi píšou jako nespisovně, je to docela legrační, ale... Tutok, no a napsal právě Skarbu Michente, J Balvin a ve spolupráci s ním taky Willy Willyem. To je aktuální výběr vaší muziky, já děkuji za to, jak to dneska krásně skládáte, užívejte poslech a mějte hlavně super pondělní odpoledne s Free Radiem.
0: Free Radio. 107.

0: Freebox na Free Radio.
1: Před okamžikem byla připravená Charlie XCX Break the Rules, ale my se musíme podívat na telefonní linku Free Radia, která tady drnčí, zvoní, no nebudu vám lhát, ono vlastně v tom rádiu to vždycky jako jenom bliká, protože tady nemůže být žádný jiný zvuk, ale jako můžeme říkat zvoní telefonní linka, přece jenom to zvoní. Kdo pak zvoní? Halo, halo?
2: Ahoj, tady Míša Luky s vámi ve Freeboxu.
1: Ahoj Míšo, vítáme tě v pondělním Freeboxu tady u nás na Free Radio. Je dobře, že voláš, právě teď vybereš další hit. Co to bude dneska?
2: Já bych se chtěla helikopter.
1: Helikopter, to jsme hráli minule, dobrá petarda, nasadím helikopter. Pro koho to bude spolupráce? Martin Garrix a taky Firebeats.
2: Bude to pro všechny fričkaře, tačku, mamku, pro vás do rádia, pro mě a pro celé fričko a pro Kristinku Kolibovou naší.
1: Taky pro Kýťu, taky pro všechny ostatní kolegy a taky všem, co dneska ladí 107 FM. Míšo, děkuju, měj se krásně, ahoj!
2: Ahoj!

0: 3,5 minutky po 18. hodině. Vy stále posloucháte Freebox na 107 FM. Docela se nám to tady rozproudilo, roztočilo, skarba, helikopter. No, není to jakoby rozhodně žádná ukolébavka pro děti před spaním, to asi ne, jako... Ale zase na druhou stranu, když byste chtěli rozhypovat DAF nebo na začátek nějaké třeba party, tak si myslím, že tahle skladba pořád jako zastane to svoje. Firebeats, taky Marťas Gerixoj, Free Radio 107 FM, helikopter, pokračuje Freebox.
1: Freebox na Free Radio.
0: V tento okamžik další šance pro vás, pro posluchače Free Radia, můžete zasahovat do playlistu třeba s pozdravem nebo se vzkazem, nebo třeba s nějakou závratně důležitou informací. No a my se podíváme teď, kdo bude vybírat songy, nebo kdo volá do Free Radia jako další. Halo, halo, kdo je tam?
2: Tady Marťas.
0: Marťas, Marťas, prosím tě, odkud voláš?
2: Teďka jsem na Tomkáču zrovna.
0: Na Tomkáču, jak to vypadá na Tomkáču?
2: Dobrý, konečně už dom.
0: Konečně domů, co ti můžeme z Free Radia poslat na cestu domů, vyber si skladbu.
2: A, no, Cyrila, já nevím, jestli to vydat.
0: Je to jako Sound of Silence, jo?
2: No, jo, jo, tak já jsem z Moravy, jako jo.
0: To nevadí, v pohodě, v pohodě. Hele, jako společně to vždycky nějak uplácáme, jo, společnými silami, jak se říká. Hele, písnička je připravená, co se týká toho songu, který bys rád slyšel, tak máme všechno připravené, všechno jasné. No a teď krásný vzkaz, věnování, pozdrav, nebo klidně i lásky, vyznání. Je to na tobě, Martine.
2: Asku, tak to ne, ale bude to pro tebe, ty jsi chodil na úvoz, já tam chodil taky na základku.
0: Jak to víš, že jsem chodil na úvoz?
2: No, protože poslouchám Free Radio, ne?
0: Takže jsi to slyšel minulej týden, jo, že jsem to tady jako přiznal?
2: Jasný, ne.
0: A je to venku. Tak, dobře, díky moc za pozdravy. Komu dalšímu?
2: Tak, každopádně ty mu fričku za tu pizzu, pro kterou si teďka jedu, kterou jsem vyhrál. To musím jako poděkovat. A pak mému trenérovi, který mi včera... Jak to říct,
0: už mě trošku naštval. Tak to řekl jako hezky slušně. My si jako doplníme všichni ostatní, jak jsi to jako myslel. Ono to zase není těžký, tak tahle doplňovačka nebude moc těžká. Ale...
2: Tak hlavně je to hektický týden, co si budeme, je to pondělí.
0: Právě.
2: A já jezdím do večera a do toho ještě mám 3x týdně tréninky a 3 zápasy.
0: Máš to náročné, posílám ti muziku, taky hodně sil, víš, jak to chodí. Nejhorších je prvních 5 dnů po víkendu, pak je to dobrý.
2: No, ale pak jdeme zase za 2 dny do práce, takže jako moc neradu.
0: Tak se drž, lad Free Radio a my ti posíláme energii a taky další muziku. Martine, díky za pokec, měj se úžasně, zdravíme trenéra a měj se zase příště, ahoj.
2: Taky, zdarem.
0: Díky, čau. No, dámy a pánové, Freebox pokračuje, samozřejmě jedeme pravidelné okénko, pondělí až čtvrtek od 17. do 20. Je to na vás.
1: Free Radio, hudební novinky.

Free Radio. Ty první u toho, co letí.

Dohrává nám Jay Balvin, taky Will William, čas 18. hodina, 16. minutka. Představte si třeba rádio, kde by byla nuda. Naštěstí tady se to nikdy nemůže stát. Free rádio. Tady se to nikdy nemůže stát. Na 107 FM opět skvělá nalada. Já moc krát děkuji všem, co doplňujete dneska playlist na Free Radio. Děkuji všem, co to ladíte, co pomáháte sestavovat dneska ty písničky a taky všem, co zase posíláte vzkazy a objednáváte další kousky. Mám tady takovej, řekl bych, překladatelský oříšek. Oříšek mi napsal Ondra. Možná mě pomůžete vy, já vám to přečtu. Ahoj, chtěl bych nechat zahrát od Shakiry Shake It Off. Nechám to zahrát pro všechny fríčkaře, kteří poslouchají skvělé rádio. Díky, Ondra. Jo, vzkaz krásnej, chválím, výborný, všechno pěkný, ale jako Shakira, Shake It Off, to nějak jako nejde do sebe. Takže Shake It Off mám tady Shake It, mám tady Shake It Off od Taylor Swift, ale Shake It Off od Shakiry nemám. Takže pokud budu vycházet z názvu songu, tak teď do éteru nepoletí Shakira, ale poletí skladba Shake It Off a bude to od Taylor Swift. Nevím, jestli Ondra myslel tuhle, doufám, že jsme to trefili, tak pojďme, T-Swift.

0: krásné odpoledne, lomeno krásný podvečer, přeje Free Radio 107 FM, dohrávka Shake It Off od Taylor Swift. Já moc krát děkuji za dnešní výběr muziky a za to, co vybíráte. Před námi další kousek, který vlastně dneska vybíral Pepa, Pepík. Takže co nás čeká? Muzika přímo od Pepíka. Opět využíváte aplikace Free Radio a pojďme se mrknout, jaké hlasové zprávy dneska dorazily.
1: A hej, Luky, tady Pepa, mohl bych poprosit Rose a Bruno Mars a PT. Písničku poslám sobě, mojí mamce Mirce za volant a taky všem fričkařům a fričkařkám. Ahoj, Pepa.

0: 18:30 Freebox na Free Radio pokračuje. Od mikrofonu vás zdraví Lukáš Bartl. Přeji vám krásné pondělí odpoledne, pro někoho podvečer, pro někoho pozdní odpoledne. Já si vždycky říkám, dokud svítí slunko, tak je to prostě odpoledne. Tak jedeme dál. Ve Freeboxu jsou připravené další hity, další muzika. K tomu za okamžik doprava a počasí, ale těsně předtím tedy vaše objednávky a ta první hned bude z telefonní linky Free Radia. Jdeme na to. Kdo je na telefonu? Halo, halo.
1: Halo, halo, na telefonu je Cuda, který zdraví všechny posluchače a tebe, Luky.
0: Děkujeme za krásný pozdrav. Zeptám se tě stejně jako ostatních, jak to dneska prožíváš, jaké máš pondělí?
1: Ale úplně takový pohodový. Já ani nevím, jak mě to po té dovolené uteklo, ale prostě jo, skvělý den. Nemá to chybu.
0: Žádná křeč, perfektní. Teď přesun k té písničce. O jaký hit se jedná a komu zahrajeme?
1: Ale jedná se o hit Feel the Love. Je to od Rady Metla a Johna Newmana. Bude to teda pro celý váš tým, protože odvádíte skvělou práci, pro všechny záchranné složky, pro všechny posluchače, pro Michelinku s Amálkou, pro Oťasa a hlavně pro moji Aničku.
0: Tohle byl dneska, přátelé, Cuda v pondělním Freeboxu a tohle je ta píseň. Nádhera! Co dodat, Culdo, jednička s jezičkou pro tebe za dnešní výběr písničky. Aničku zdravíme i my, celý tým Free Radia, díky za pochvalu naší stanice. Moc si toho vážíme. A za chvilku po dopravě po počasí tato bomba. Díky moc a měj se hezky. Ahoj!
1: Taky děkuju, ahoj.
0: Čau, čau. Culdo vybírá tedy dneska skladbu Feel the Love, za okamžik Aztek, Pitbull a Gabri, Pretty Woman. A hned na to další tlačenka z naší aplikace, máme tady další pozdravy. Zdarec Lukášku, zdraví Michal Bajkero Slíšen, chtěl bych dneska zahrát Sony Fodera Hyla, Only Thing That Matters. Bude to pro tebe, tak já moc krát děkuju, díky, díky. A taky pro všechny posluchačky a všem komiťákům a zbrojovákům a pro všechny rozvozáky, děkuju. Michale, my taky děkujeme, za okamžik posíláme skladbu Only Thing That Matters. Největší porce hitu na přání pokračuje, za okamžik pokračuje Freebox, teď ale rychlý pohled na silnice. Je tu doprava s Free Radiem.
2: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Ze studia Free Radia posíláme pozdravy všem, co jste aktuálně na cestách, ať už na silnicích, dálnicích, v okolí svého domova nebo na cestě z práce do práce, buďte opatrní. Na trase z Brna na Svitavy za Svitávkou v místě dopravního omezení počítejte se čtvrthodinovým zdržením v obou směrech. Kolony nám tam bohužel v tuhle hodinu ještě narůstají. Ale jsou to asi zhruba jediné kolony, které můžete očekávat na těch hlavních tazích. Jinak pokud se podívám na situaci v Brně, tak silnější provoz sice v okolí Moravského náměstí, ale jinak někde jinde. Vypadá to celkem dobře s dopravou. To znamená, že byste mohli Brno projet tuhle hodinu bez zdržení. Vidím tady kratší kolonu, která je v Bystrci, je to na Obvodové ulici, směrem nahoru ke staré dálnici, takže tady v tomhle úseku ještě teda kratší kolonku očekávejte. Ale za to Bystrská, Kněžická, Žabovřeská bez kolony, taky koukám na jich Brna, Vídeňská, Hršpická, Poříčí v pořádku, Bauerova, Zvonařská, Hladíkova, všecko klidné, Ostravská, Černovická v pořádku, Gajdošová, Žarošická a Jedovnická bez kolony aktuálně. Takže ještě jednou popřeju všem šťastnou cestu, dojďte v pořádku do svého cíle. Pokud byste přesto všechno narazili na jakoukoliv překážku nebo komplikaci, dejte nám vědět, využijte aplikace Free Radia anebo rovnou volejte na dopravní linku. Děkujeme.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teploměry Free Radia aktuálně na 26 stupních Celsia, kolem 19. večerní 22 až 24 stupňů Celsia, v 9 večer něco mezi 18 a 20. Nejnižší noční teploty by se dneska v noci měly pohybovat mezi 13 až 15 stupni Celsia. Přehánky kolem 10. večerní tak nějak pravděpodivně zmizely, ale to je dobrá zpráva, takže aktuálně už to vypadá, že dnešní večer a noc by měla být bez deště a bez přeháněk. Ovšem pozor na zítřek, v úterý během celého dne zatažená obloha, docela velká oblačnost, sluníčka tam moc nebude, teplotní maxima zítra mezi 24 a 26 a zítřejší noční teploty okolo 16 stupňů. No, I said it's true. I can feel the love. Newman a také Roddy Mantle na Free Radio Feel the Love. Krásné odpoledne, 5 minutek po půl sedmé. A díky za to, jak dneska krásně vybíráte songy do Freeboxu. Jedeme dál.

0: ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

0: rezidenční bydlení, velké bytové domy, školy, výrobní haly a podobně. Nejedná se o výstavby mostů, dálnic, vodohospodářské stavby nebo inženýrské sítě. Dále důslednost v oblasti BOZP, kvality a také stavební legislativy. Nabízí práci na plný úvazek, plat 50 až 70 tisíc dle praxe měsíčně, stravenky, multisport, karta a roční bonusy a k tomu firemní vůz i k osobním účelům, notebook a další benefity. Další podrobnosti, kontakty najdete na freeradio.cz/burza práce.
1: Free job.
0: A pokud byste chtěli inzerovat svoji nabídku práce nebo brigády, veškeré podklady zasílejte na práce@freeradio.cz a náš tým se postará o to, aby vaši nabídku slyšelo minimálně celé Brno.
1: Free job. Free job na Free Radio.
2: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
3: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impulse se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
2: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
3: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
2: Stáhněte si aplikaci Taxi Impulse a ušetřete.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
8: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
9: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
8: Objevte zapomenuté životy a místa.
9: Více informací na stetl.cz.
10: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti z AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
1: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

muzika, la muzika! Bylo by to krásné, kdybyste měli celé pondělí bez stresu, bez nějakých nepříjemností, bez nepříjemných situací, bez vyhrocených situací. Zkrátka přál bych všem posluchačům Free Radia, ať už aktuálně za 5-7 posloucháte kdekoliv, ještě po cestě z práce nebo už jste dávno doma, čistíte bazén a jste vysmátí a jste v pohodě, máte volníčko, ještě užíváte poslední sluníčko z dnešního dne. Takže zkrátka jsem rád, že ladíte a přál bych si, aby vám to pondělí vycházelo podle vaší představy a hlavně s dobrou náladou, abyste neměli stresy a nepříjemnosti každý den. Proto právě i další objednávky ve Freeboxu posílám to všem, co dneska ladíte a všem, co si užíváte pohodičku na fíčku. Krásný večer ze studia přeje Lukin a mám tady další prosbu. Je tady vzkaz. Takový jako pro mě, já se přiznám, jako malinko, jako nejasnej, jo? Poslouchejte pozorně. Ahoj! Tak jako z Mostra to začalo. Ahoj! Zahrajte mi nějakou písničku pro BHG, nevím, co je BHG, na Valašsko. A nic, jako, to nemá ani tečku, tam není ani jméno, ani podpis, nic, ale já jsem tak jako tomu směju, já nechtěl bych někoho zhodit, nebo to určitě ne, dělám si legraci z toho vzkazu. Takže jakoby rádi zahrajeme pro BHG na Valašsko. Nevím, jaký song, ale po ruce byl zrovna T-Sugar, Airach a Olaf Basovský, takže Waterman Bam Bam na Valašsko. O další kousek si tady napsala Anča, podepsaná jako Anča, tak Ančo, ahoj, ahoj. Anča napsala, ahoj Luky, prosím, zahraj Clean Bandit Redder B, je to pro mamku a taky pro všechny, co jsou naštvaní, že končí prázdniny. Anča. Ještě týden, ještě dobrý. Clean Bandit, Jess Glynn, další objednávka ve Freeboxu na Free Radio, tedy Redder B. Anči moc děkujeme, no a doplní to ještě skladba Everything's Alright, všechno je v pořádku. Brambory jsou v řádku. Aztek, DJ Coco a také Cardi. Everything's Alright, skladba, pro kterou hlasujete taky v hitparádě 107. Fríčka. Za 3 minutky, 7 večer, Free Radio 107 FM stále s vámi. Posílám do éteru Azteka, taky Clean Bandit a taky T-Sugar a Olaf Basovský. Krásný podvečer. Free Radio. Free Radio. Free Radio

0: Box na Free Radio.
1: Krásný podvečer všem na 107, krásný podvečer taky všem na internet, pokud posloucháte Free Radio právě tam, nebo taky třeba do aplikace. 7 minutek po 7. večerní vás zdraví Lukin, Freebox pokračuje, před námi třetí třetina, no a startujeme to velkolepě. Velkolepě, musím pochválit, je to bomba! Je tady pozdrav, který posílá Pavlínka. Pavlínka napsala: Luky, ahoj, krásné pondělí i tobě. Víkend si měl náročný, slyším to v hlase. Ano, je to pravda. Byla tam klubová akce, o víkendu potom ještě nějaké svadební akce, takže bylo toho docela dost, ale já se rozmluvím, to bude v pohodě, přátelé, nebojte se. Jsem tady, to je základ. Takže Pavlínce, moc krát děkuji. Myslím, že po víkendu jsi měl hodně práce. Chtěla bych, aby jsi taky někdy odpočinul, a tohle je odpočinková písnička ne pro tebe, ale pro všechny, co to milujou. Já si myslím, že ona jakoby rytmicky odpočinková není, ale Pavlinka to myslela tak, že to je oblíbená skladba, která pomůže uvolnit ten tlak a ten pracovní stres, který mnozí z nás prožíváme dnes a denně. Máme to v práci prostě náročné. Takže Pavlince, moc krát děkuji, no a já už to nebudu protahovat, je to zkrátka Dara. Takže Dara dneska poprvé, objednávka na megahit Bangaranga, jsem rád, že to můžeme poslat do éteru. Pavlince, moc děkuji, no a napsala ještě PS, věřit všem, ať trošičku víc odpočívají, zdraví máme jenom jedno. Tak na to myslete. A s tímhle krásným poselstvím posílám do éteru další hit na přání. Freebox!
0: Free Radio. Hudební novinky.

0: krásně si pouštíme songy na 107 FM, pondělní Freebox s Lukinem, svátek slaví Bartoloměj v kalendáři dneska 24. Telefonní linka Free Radio je volná, my se ptáme, kdo je tam. Halo, halo.
1: Lukáš. Ahoj, Lukášku. Tomáš Werner.
0: Tomáši, Tome, v klidu, jo, v klidu, nadechni se, polkni, v pohodě, nic se neděje. Já když tak počkám, já jsem slyšel,
1: já ti
0: trošku zaskočil, už. Dobrý, Tomášku, jo, dobrý, OK.
1: Jo.
0: Abych nerad, aby jsme tady měli jakoby nějaký jako udušení v přímém přenosu,
1: ne,
0: prosím
1: ne.
0: Tě, jo. Napij se, nadechni se, já počkám, v pohodě, žádnej
1: trošku
0: stres.
1: Něco podráždilo.
0: Trošku, a nebyl jsem to já, doufám.
1: Ne.
0: Tak, Tome, prosím tě, hezky se v klidu nadechni a pomaličku nám můžeš sdělit, jakou písničku si ve 7:15 na Free Radio poslechneme. Co to bude?
1: Prosím tě, hrál dneska Strejda Tiesto.
0: Strejda Tiesto nehrál dneska ani jednou.
1: Tak si dáme něco od Tiesta.
0: Skladba je jedno?
1: Třeba The Business.
0: Třeba do business. Vidíš to, málo se hraje business. Naposledy to bylo někde o víkendu během noci, ale teď si to oprášíme krásně po 7. odpolední nebo po 7. večerní v rámci Freeboxu. Tiesto, business je připraven. Tome, komu zahrajeme?
1: Bude to pro tebe.
0: Děkuji.
1: A pro všechny posluchače Free Radia.
0: Takže přátelé, pokud ladíte... A je to úplně jedno, 107 FM, internet, freeradio.cz nebo aplikace, tak je tady business i pro vás. Tome, moc krát děkuju, měj se hezky a zase příště ahoj.
1: Díky, Lukášku, ahoj.
2: Hrajeme podle tebe Freebox.

0: teď tady bude, přátelé, song z lásky, nebo nemůžu říct úplně přesně z lásky, ale jako určitá jiskřička tam určitě někdy přeskočila, protože není možné, aby na sebe tak často mysleli. Já vám přečtu vzkaz a hnedka potom song, jo. Ahoj, prosím, Luke, Evičku. Evičku pro kolegu Míšu, měl jsi mě vůbec rád. Děkuji, Michal Ife.
1: Hrajeme podle tebe Freebox.
0: Tak zdravíme Michala i Míšu do Ife.

0: Vaškyho vtípek.
1: Láďo, prosím tě, nelítej tady ve slipech. Za chvilku přijde návštěva. A budu tady lítat ve slipech, aby viděli, jak jsem hubenej, protože nevaříš. Víš co, Laďo, tak si já třeba sundej, aby viděli, proč nevařím.
2: Free Radio, Free Radio, tvoje denní dávka energie na 107 FM.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu Retroparty s Markétou Hučkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
3: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Prnštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
4: Energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Box na Free Radio.
1: Songy na přání Free Radio 107 FM, kdo pak je na druhé straně? Halo, halo.
2: Ahoj, tady Honza Olomouc, chraj za hraně, za skečat,
1: Tak, krásný dobrý večer, zkusíme to ještě jednou, já jsem vůbec nerozuměl, kdo volá, kdo se dovolal, prosím.
2: Aha, já se omlouvám, dobrý večer, tady Honza Olomoucký kraj.
1: Aha, Honza, to se tam mezi dobrý večer a Olomouckým krajem úplně ztratilo. Honzo, krásný dobrý večer, takže známe skladbu Las Ketchup a Serehe, komu zahraješ?
2: Tak pro tebe, je to tak ta hesu, moderací, no, je to takový napůl a tak vůbec, pro všechny.
1: Já jsem to moc nepochopil. Co je takový napůl?
2: Ne, jako dobrý, jako nějaký ty stupy, jako jsou dobrý, jako jo, je to takový fajn, jak ti to jde, dobře, no.
1: Jo, takhle, jako, dobře, tak jsme se pochopili, já ti moc krát děkuju, Honzíku, zdravíme Olomoucký kraj, tady jsou Las Ketchup a taky děkuju za výběr tohoto veselého songu. Měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj, já prožiju, ne, je to dobrý, ne?
1: Výborný. S Free Radiem vždycky bomba. Měj se krásně. Ahoj.

0: Freebox na Free Radio.
1: Ještě jednou zdravíme všechny posluchače Free Radia, ať už děláte aktuálně cokoliv a nacházíte se kdekoliv. Blíží se nám bohužel jakoby závěr pořadu, měl by to být během pár minut, ale jsou tady ještě poslední vzkazy, poslední objednávky a poslední pozdravy, které můžeme ještě zařadit do pondělního Freeboxu s datem 24. srpna. Za námi Cock Up, Be Child, Bottom of You, před námi ukázky těch posledních vzkazů a objednávek. Teď tedy prostor pro telefonní linku Free Radia. Kdo pak je na druhé straně? Halo, halo.
2: Karlo, přeji krásný podvečer všem.
1: Děkujeme, Karle, děkujeme i tobě, krásný podvečer. Rovnou se zeptám, jaké jsi měl pondělí?
2: No, dopoledne dobré, odpoledne pracovní, takže takový jako jak staň, no, tak dalo se to.
1: Dopoledne pohoda, odpoledne se to pokazilo, člověk musel do práce. Ale jako řekl jsi to hezky, teď ještě večer, prostor ve Freeboxu pro tvoje objednávky a pro tvůj song. Co dneska vybíráš, komu zahraješ?
2: Takže bude to DJ Antoine, Laura Nonče a bude to pro všechny, kteří mají naladěno.
1: Přátelé. Laura Nonče. Tohle je pecka, kterou dneska vybírá Karel, další příspěvek do Freeboxu, za který moc krát děkuju. Kájo, perfektní skladba, já ti děkuju za výběr a přeju super zbytek večera. Ahoj.
2: Děkuju, měj se pěkně, ahoj.
1: Ahoj. Kája tady se skladbou Laura Nonče, vystřídají to Dimension, Love to Me. To je pro pracanty i pracantky, samozřejmě, aby to nebylo prostě asi jenom pro jednu část posluchačů, určitě ne. Zkrátka pro ty posluchače, kteří máte noční nebo odpolední směny a v tento okamžik, který krátce před osmou, musíte bohužel být někde zavření v práci, tak posílám tam pozdrav, ať z toho nejste tak nešťastní. Dimension a skladba Love to Me by vám mohla zvednout náladu na závěr Freeboxu. No a teď ještě poslední objednávka a vzkaz. Opět zvoní telefon, no tak zkusíme to, proč ne, Free Radio, kdo pak je tam, halo, halo?
3: Ahoj, Lukine, tady Lukín.
1: Lukine, nevoláš za 5.12, voláš přesně ve 12, takže pojďme k věci, co to bude?
3: Ahoj, prosím tě, hele, poprosím tě, nechám výběr na tobě, nějaký dramík bych tam dal na konečno.
1: Luky, tak teďka tady vidíme, že v ukázce hrajou Dimension Love to Me, jestli to může být, tak já to tam nechám, jo?
3: Můžeš, může.
1: Dobře, tak ono to, mně to připadlo, že to je důležité, že voláš kvůli něčemu důležitýmu, tak jsem potom skočil.
3: Je to důležité, no, aha. Potřeba bych tam pak hodit nějaký vzkazík, no.
1: No my jsme v éteru, tak říkej vzkaz.
3: Vzkazík bych poslal své přítelkyni, protože jelikož teďka pojedu na 3 měsíce vařit nahory, tak aby se na mě nezlobila, aby to vydržela a budeme se mít líp.
1: Jedeš tam kvůli tomu, abys vydělal, předpokládám.
3: Ano, jedu tam, abych vydělal prostě prašule.
1: Paráda, paráda. Tak dovez nějaký hechtáky, prašule, ať se máte dobře, zdravím tebe i tvoji lásečku a díky, že jsi zavolal. Ahoj, Luky.
3: Taky díky, měj se krásně, ahoj.
1: Čau, čau. Na závěr tedy ještě MK, Jonas Blue, Becky Hill. Tohle byla ukázka, která byla připravena, já jsem ale nevěděl, co bude Lukin vybírat a co bude diktovat. Každopádně na závěr Freeboxu MK, Jonas Blue, Becky Hill, k tomu Dimension Love to Me od Lukina pro všechny, kteří to máte podobně, co jedete třeba do zahraničí nebo jedete někam na měsíc, na dva, na tři, abyste zkrátka pro svoji rodinu a pro svoje milé dovezli trošku víc peněz. Tak hlavně, ať to zvládnete, ať se vám ty projekty povedou, ať se vrátíte ve zdraví a ať nějakou tu kačku přivezete, ať se to celé vyplatí. Teď tedy ještě Nek, DJ Antoine, Dimension MK, to je závěr Freeboxu, mějte se krásně, od mikrofonu se loučí Lukáš Bartl a budu připraven opět zítra po 17. hodině tady na 107 FM s dalším Freeboxem. Mějte se hezky, užívejte si Free Radio, žijte naplno a zítra zase po 17. spolu. Čau!
0: Free Radio 107 FM. Laura.

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Nastraž uši. Tahle novinka.

0: jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Free Radio 107 FM.

0: každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho! Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.
1: Sure, main stage and it's a perfect place to debut our new one.

0: Rádiu. Hudební novinky. To, co právě letí.
1: Natasha Bedingfield. To be continued for Natasha Bedingfield. The greatness within you, you've seen it. Chick style, I know. Chick style.
0: Prý rádio. Vždy první u toho, co letí.

0: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
1: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impuls se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
0: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
1: Takže čím víc jezdíte, tím méně platíte.
0: Stáhněte si aplikaci Taxi Impuls a ušetřete.
2: Free Radio. První v Brně s nejnovějšími hity.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jelibo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: Hudební novinky. To, co právě letí.
1: Natasha Bedingfield.
0: Free Radio. Vždy první u toho, co letí.

0: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.
1: Some people say there's a way to get there. To the other side. Sometimes

0: Peto. Mrně v Brně, Brní v Trní. Žiho Brní Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Na mě nevytlážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

hezký den a příjemný poslech přeje Free Radio. Od mikrofonu zdraví Lukin a přináším novinky z hitparády 107. Frička. Novinka číslo 1, Joel Corey a jeho Whisper. Novinka číslo 2, Music Sounds, Fast Boy. Třetí novinka hit parády, What Are We Gonna Do, Jack Style a John. A čtvrtou novinku hit parády s názvem Dot Dot Dot přináší Natasha.

0: ukázky aktuálních novinek z hitparády 107 Frýčka. Hlasovat pro ně můžete non-stop na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.